0: čemu se mohu smát a tak dále, že? Je to tak? Já myslím, že jo. A my všichni to musíme vědět, kdy se můžeme smát a kdy ne. A čemu? My všichni tady u nás, v naší zemi, to všichni víme. A taky se rádi zasmějeme, když, že? Například na Silvestra, že? Tam to má taky ovšem svůj hluboký smysl. Tam se smějeme, samozřejmě, že se smějeme. A proč? Protože máme zase rok života za sebou. Tady u nás. Ovšem smát se, milé děti, uprostřed roku. Pro nic, za nic. Bez jakékoliv zjevné, vážnější příčiny. No nezlobte se na mě, ale to dneska už dokáže snad jedině nějaký prostě jaksi hloupější, že, nebo abych se nevyjadřoval tak hrubě, ale prostě nějaký mentálně méně disponovaný, prostě takový hovado blbý nějaký. Milé děti, vidím zde dnes mnoho rozjasněných, milých, mladých tváří, které tak nějak dychtivě očekávají můj konec. Můj koncert. A já, milé děti, já také. Já také již jako mladý chlapec jsem dychtil. A dnes, řeknu vám to otevřeně, já si připadám již tak nějak jako takový nějaký starý rolník. Nejprve jsem všechno zvoral a nakonec to ještě všechno poseju. No a ta úroda, milé děti, to jste vlastně vy. A nyní již si všichni společně dáme Johanna Sebastiana. Kdo to zase byl? Zase další bábel. Parchanti mizerný neukázej. Milé děti, poslechněme si nyní nejcitlivější místo naší skladby. Je to andante moderato, šupito presto, espresso je rozbito. Vnímejme toto citlivé místo. A zrovna do toho nejcitlivějšího místa. Tadyhle vzadu, to je nejhorší vždycky. Sakramentský pachol, si mizerný. Milé děti. Milí parchanti. Sakra toto štípe, abych... Sakra. Milé děti, hudba. Buďme citliví, vnímejme hudbu. Co to je hudba? Hudba, že očišťuje duši. Hudba, ano, očišťuje duši. Duši očišťuje, nebo šmirgl papír. Když máme píchlou, jo, tak tím šmirgl papírem je to dobrý takhle to namazat. Teda potom to nejdřív šmirgl papírem okolo té díry. Pak to namažeme lepidlem a připlácneme záplatu a potom plivneme si na ventilek, skočíme si na parohy, na berany. Berany a uděláme dus, já jsem tě viděl. Pojď sem, ty jsi to byl, teď jsem tě viděl, ty to bylo a jak to štíplo. A už toho mám dost, pojď sem, já si tě přehnu přes koleno a já ti tím špicem tady pacholku jeden mizernej. Milé děti, slyšeli jste výchovný koncert F-mol, část pátá, oddělení šesté, Johana Sebastiana. Příště si na mě všichni dejte bacha!
1: Rádio Jichtcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jim lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce. Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem! Máte tu vedro k zalknutí. Který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po stranách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymásili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím, jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinou i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeridu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. Dva dny se mu ještě kouřilo z uší, takže musel odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Copak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Copak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako dva blázni: otevřete, otevřete, otevřete!
3: Babekan se vrátil. Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle.

0: Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel, ze žárlivosti. Neboštík na hout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže, že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým. Pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setíny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná a ho mrsknu daleko od břehu.
0: Tentokrát už blunklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechíny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, kterého zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku, neutopitelná, zařval Hasan a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů.
0: Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě.
1: Vrahu, vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž. Co si to všechno nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny, zlobil se Hasan.
2: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže.
1: Neplatila ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
0: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pustu ženu! Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po jednom pytli úlovku. A ten třetí už jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli,

pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutalili se 3 hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval: "Pusťte mě, šavli, efendi! Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna." Velice se rozčilil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubíjec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl, a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažil život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejné. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslil, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal 3krát, může si myslit, že potkal všechny 3 po sobě, nebo prvního 2krát a třetího 1, nebo třetího 2krát. A honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil: "Vyber z nich svého muže." Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti 4 lidé proti sobě a mlčeli. "Tak to zkusíme jinak," povídá kalif. "Babekane, obejmi svou ženu." Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni 3 objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlostí, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapá, zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve, chraptí, škytá, tak dost, dost, povídám už dost. A musel zatleskat. Přišel nubíjec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubíjci: "Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády." Siahuk a Inad odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane.
nechtěl, Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme svou šrednou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 tisících zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé. Byly mladé a krásné. A byly přístupné. Přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení. S radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavil a smál. A pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.

holka s paloukem bílá jako sní. Tam bych se nehněval, byl bych sami.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Ivančice. Zajímavé moravské městečko, kde se Vladimír Menšík narodil a prožil dětství. I nedaleké Brno, kde studoval. To jsou místa vzpomínek i nezapomenutelných prožitků, jejichž stopy najdeme v celé jeho herecké práci.
2: Tohle já bych řekl taková část, Vančická, taková, jako by se řeklo dneska, rekreační oblast, zábavní.
3: Je, tady je chat možný, tady je chat.
2: No já jsem myslel jako takový kulturní útočiště, protože vody jak živa tady stávaly kolotoče, ano. Tady si vezměte, tam u Jakuba se odbývaly pouti, já nevím, proč to potom přestěhovali na náměstí, že to bylo tak romantický, celá ta cesta, tam ta křížová cesta nahoru. Tam první, kdo vám padl do oka, byl takový rázovitý stařec, pan Svoboda, ano, říká se mu Vančický Ruso, celník, že ano, malíř, výtečný malíř, naivista, nekdo ještě s tomu tak teda neříkalo, který tam stál pod takovým stromem velkým, nevím, jestli to byla lípa, nebo kaštan, nebo co to bylo, nebo ořech, a prodával svý obrázky a nikdo netušil, s jakým umělcem tady má tu šest, já samozřejmě taky ne, že ano. Hned vedle byla paní, prodávala okurky a na řízení lák z těch okurků, a pak ty boudy, tam bylo to krásný. Tím směrem taky dál potom je zas takový, řekl bych, letovisko Střípský mlýn, to je velice krásný koutek, tam sedávával a rozjímával Alfons Mucha s tím starým mlynářem, s tím majitelem, panem Mácou. No a co bych tak ještě tady řekl? Tady jsem si taky prožil první lásku. Nebyla to dokonalá první láska, protože ona o tom nevěděla. Já jsem byl takový rozplachy, jmenoval se Márinka Kabelková, měla sestru Hedvu, já jsem dlouho váhal a tím jsem to právě prošvih celý, no.
4: Pane Menšíku, znáte mě, myslím, dobrý že ne, ne?
2: Ale ano.
3: No,
2: ano.
4: Jak jsem vás vždycky pohlavčil na Sokolovně, to už se zapomněl, že?
2: Nezapomněl, na pohlavky asi pamatuju. Dobrým samozřejmě.
4: Dobrý, vždycky. To je jak se říká, ne?
2: Když škoda rány, která padne vedle, no.
4: To jsem si netroufal, říkám, co bym dáme, co natáčího, taky ho nebudu odnosit.
2: Mě nikdo nechce věřit, jakých tady bývalo ryb,
4: no,
2: že na rybářském lístku byl dovětek, že se nesmí, když šli parní, že se jich nesmí chytnout víc jak 50 kilo za den.
4: Ano.
2: Že to bylo?
4: Jo.
2: Luci Jedličkovič, on je taky udíval na Jedlička. Ty měli na jedné straně, Milan, na jedné straně měl pytel na ryby, na druhé straně pytlík s kroupama.
3: Pořád.
2: Tamhle se stálo v řece, nahodil si žádný bambusový put na konci vlasec, nahodil proti proudu kroupu, přišlo to k němu, sundal z toho rybu, hodil do pytle, zase kroupu, co kroupa to ryba, je to pak? Tady sama vidíte, já jsem říkal tři řeky, ale jsou tady vlastně už jenom dvě. Protože ta Oslavka tak nějak bez mýho vědomí vyschla natolik, že je to takový potok. Ale tady jsme plavávali taky.
5: To je ten menší kup La Manche.
2: Ten La Manche, to je vlastně tamhle k té špici, že jo? To je nejširší místo tam směrem k Malovansku, no. Já už nemám žádný soukromí, já už jsem všecko na sebe řekl, i co není pravda. Já jsem se narodil v Ivančicích. Ne, mě nerodila porodní bába, my jsme s ní nevycházeli. Tak tam byly jistý obavy. A tak jsem se narodil v porodnici. A v těch Ivančicích jsem prožíval velký kus svého mládí. Já jsem taky žil v rodišti svého otce v Hicmanicích. Ale v těch Ivančicích prostě, tam jsem si toho považoval, až to bylo královské město a pořád čekal, že to taky něco dá. Nic. Velice slavné město, protože tam vlastně byla v době vysokého učení bratří v Ivančicích nejslavnější tiskárna z českých zemí. Sice ne nejstarší, ale nejslavnější. Působil tam Jan Blahoslav. Jan Blahoslav, který napsal první teoretickou knížku o hudbě, muzika. Latinsky. A no já prostě samozřejmě, když jsem se narodil, tak ne, že bych koukal, já jsem v Ivančicích nebo něco takového, já měl úplně jiný starosti a s tím ne. No ale prostě v těch Ivančicích jsem si to začal považovat, až tam byli slavní rodáci, předchůdci naši, na ředitelem na škole byl ředitel Vašek, což byl rodný bratr Petra Bezruče. Ten tam taky asi dvakrát zajel do Ivančic, pak mu tam někdo hvíznul sako, tak už tam... No.
6: Prostě já jsem v těch Ivančicích prožil i lásky. Bohužel jsem se zamiloval do jedné dívky, která byla z dvojčat. Byli k nerozeznání, takže jsem skončil vlastně neslavně. To je takový známý případ, jak se ptá někde v kanceláři kolega kolegy. Poslední nováku prý si vzal manželku s dvojčatem. Pá, ano, ano. Ale prý jsou ty dvojčata k nerozeznání. On pá, ano. Ale prý ta sestra žije s váma ve společné domácnosti. On pá, ano, tak pomáhá manželce s různýma věcma. No dobře, ale jsou k nerozeznání, jak poznáš, která je která? On pá, to nepoznám, to je jejich věc. Takhle prostě s tou láskou dopad, tak jsme se prostěhovali, no. Já v těch Řicmanicích to už řeknu jenom to, že v těch Řicmanicích tohle jsou krásný lesy, těsno hlídkový lesy, kde psal Lišku Bystroušku a tak jsme tam pytlačili. Střílet jsme neuměli, když jsme se skoro vymlátili celá rodina, tak jsme potom se věnovali písmáctví, no to je tak všechno, co bych mám. Já jsem se narodil v Rybářské ulici a tam na konci té ulice je Sokolovna. A je to fakt, že při tom sportu, kdy lidi ze sebe vydávají všecko, kdy prostě ztrácejí, bych řekl, takový to, jak si každý se stylizuje do něčeho, tak tam se to hodně pozná. No tak já zase jsem tolik nedosahoval takový výsledku, pro který bych musel úplně jako zahodit všecko, co jsem si o sobě myslel. Některé sporty jsem opustil dřív, než jsem se k ním vůbec dopracoval. A byl jsem nářadovec, přesto mám ale největší svaly na prdelce, protože jsem měl tatínka, který ze mě chtěl udělat slušného člověka. To se mu nepovedlo. Nás to bylo spousta zázračných dětí, pač. A nelišili jsme se v těch Ivančicích. Jak bylo trošku teplo, tak nám vzali boty. Všichni jsme měli jen glotový trenýrky, i děvčata. I když nutno říct, že děvčata měli takový pufny a měli to na gumičku, aby nebyli tak snadno přístupný, ale... Já jsem, jak jsem se stal normálním menšíkem, já mám takovou prostě něco pořád nevyřešeného. Moje maminka mě vyprávěla, že v té porodnici jednoho dne, jak přináší ty novorozeňata, aby je maminky kojili a polaskali se s nima, takže najednou jedna paní křikla nebo zařvala dokonce: to není moje dítě! Teď všechny maminky koukají a ona: je to mi moje dítě? Teď tam přiběhli i primář, a paní, co tady vyvádíte, to je vaše dítě. Teď pojďte, se má cedulku na nožice, ona pá: cedulka je správná, ale dítě ne! A teď tam takhle povíkovala a museli dát do toho, teď ty maminky nechtěli vůbec prostě dávat ty děti od sebe a pač neměli tuž, tak si vykusovali na ně znamení různé a takovýhle, aby si je... A ta moje maminka, jak by to... Ta moje maminka, jak mi to vyprávěla, tak já najednou po letech jsem se mnohokrát jsem si řekl: nejsem já vyměněný. Tohle to přece nejsem já, tak jsem kolikrát se svým jednáním nesouhlasil, víš?
7: Na zdraví, já mám jenom říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od mladeže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček, a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena: oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zelenýho králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malý děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance, a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jet a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropadli Ježíška. A tak povídám, od toho jídla nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem mohl, aby jsme věřili na Ježíška. Tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstírá, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do kůň a tam jsme omlátili rozporkou, že ty dárky dáváme, mě on řekl, mě mou rivíru nevezmete a pořádáme vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám takovou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíšku nebo nějakou rozinku a teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredenc neměli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrníčky na ty, a tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik ještě 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávali tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleníčky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si pak to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený, dítě mě začalo být ty skleníčky, to já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebývá, tak jsem jich hvízdul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stojný volej. To bylo něco tak hrozného. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůže zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to vybe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pač jsem si říkal, co oni musí mít za svýstvo, že ten fuj tady dotyhl v takovým množství. No, a to mě. Takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal, no. Já mám teď takový, ještě musím říct, kdyby se mě náhodou něco přihodilo, abyste byli připraveni, mě vypadávají zuby. Já mám normálně regulární paradentózu, ale takovou pozvolnou. Pak ty zuby tam mají dost místa, tak si dělají ještě větším. My jsme takhle seděli s herci, jsme dělali dětka Josefa, vedle seděl Homola, z druhé strany pan Záhorský. Já jim chtěl něco říct a vypadl mě knedlík. Já pán, to stáří je hrozný, já už neudržím sousto. Homola pohá, já moč, kamaráde. Ha, no ale... Ne, já to musím... Já musím teď říct, prostě já jsem tak byl zoufalej z toho, řekl jsem si, když tak starý zase ještě nejsem, proč mám být bez zubů a teď, tak jsem prostě nad tím hořekoval, že mě tady upad, aniž byl nějaký nahlodaný, že byl zdravý takový. A tam seděl Milda Kopecký a povídá,
6: Po 50 už od těla nic nečekej. Nečekej, že ti něco naroste, už ti budou věci jenom upadávat. Pořiď si takovej slovníček, jako mám já, a každou sobotu po koupání si napiš, co ti zase upadlo. Nemůžeš nic. Ale počkejte. Jirka Sováku, ten povídá, to není otázka upadávání, neupadávání. Zpomaluje se rytmus, povídal. Já už jsem tak pohodlný, že si i při malý straně sedám na prkínko, povídal. Já ho musím docitovat. Jirku Sováka, on povídal, ale ten život je tak zařízený a ta příroda je tak milosrdná, že nejdřív běháme pořád, kdo vejš vyskočí, kdo hloubš upadne, kde něco je kopnou do toho, najednou vidíme, to je babička, tak zase vedle něco to. A pak najednou, kde můžem, tam si sedáme, jen tak na kousek, aby jako, že jsme tak furt připraveni ještě někam běžet, ale už neběžíme tolik. Pak už si sedáme hloubš do ty židle, pak už koukáme, kde to má takový víc nakloněný opěradlo. A on pá jednoho dne sice žít kapesník, to ti brání do kapsy nějaký prkno a seš v rakvi, povídá. Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozval, pá, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativní je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řekl, že dík lidnošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On vymyslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mně jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než jíte polívku, já než vás vždycky obsloužím, já stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadí mrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářské zvířectvo, nebo zemědělství, ne, domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu, a on pamat, že ho na brouše nejdí. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, a pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k tý jeho tetě, bafí za nohy, počkupí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepi Gomba, no pro Krista pána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
7: Ivaničic, po tatínkovi z Ricmanic, to jsou ty těsnohlídkovi lesy, a po povaze z Macochy, ale z propasti. Nebo aspoň jedovnického propadání, no tam to je Jižní Morava, tak spíš směr Znojmo. Tam už tak vínu se nedaří, jak jsou tam prýma okurky, ale z toho se neopije. Já mám zase smůlu, mně se strašně líbilo, jak se podepisoval třeba EF Burian, AC Nor, FX Šalda. Já to nemůžu, prosím, se vám dovolí, pač já jsem Vladimír Cyril. To je strašný, víš, to menší z toho, s tím to beru, ale... Když jsem byl malej, jestli jsem měl kroj, no, měl jsem kroj, dokonce když jsem byl větší. Já jsem pak měl potíže s holínkama, mám vysoký nárt, a takže já jsem si protrpěl hody vždycky a takovýhle věci. Možná proto jsem čas od času sedával častěji tu bevýčepu. Až to byla strašná bolest. Já jsem nepil leta. Víte, já mám astma, takže ta životospráva u mě hraje velikánskou roli. A přijel jsem na Moravu a teď já jsem vyzbrojen takovou teorií, že bývalý alkohol už nesmí nikdy pít, protože už nikdy nemůže pít s mírou, ale já jsem si řekl, jestli pak jsem to třeba nezapomněl nebo něco, že jsem tam na té Moravě ochutnal se, nezapomněl, když seš talentovaný, nezapomněl. A pak to dlouho trvá, než to ubrzdí a teď já vám něco povím a já hned jsem narazil, já měl dva odborní poradce, sklepmistry, takže jsme měli pracoviště vlastně ve sklepě. A tak jsme jako mě nalili a já jsem to do sebe takhle huknul. A oni pají, opravdu jste z Moravy, to jste v té Praze lepěkně sparchantil, co pak takhle se pije víno. A já pamatuju, jako tak se aspoň podívejte na tu barvu a přivoňte se na to a dejte si malinko a ochutnejte a pán, pili jste někdy pražský výběr. To nebylo to, co mě nejvíc vadilo, když jsme teď byli právě tam na té Moravě a to mě na tom vadilo to, že jsem si uvědomil, jakou výhodu měli herci, když byl němej film, že mohli popít, nebylo si, že jak blekotají. A jakou výhodu měli i ti, co dělali zvukový film, ale černobílej, že nebylo vidět ty krvavý oči. To by jsme si nemohli dovolit tam najednou. Ruku v ruce s tím jde to, že jednu známost, takzvanou vážnou, opouští a k druhý na vojně se přichyluje. Ale tam je to mnohdy podmíněno tím, že vytržen z rodiny, připadá si osaměl, najednou někam přijde, tam je teplo, dají mu polívku a řekne, já si tě vezmu. Stačilo by, kdyby si vzal kam na tu polívku, že jo? Protože... Já nemluvím teď o manželství, ale o známostech. Já jsem byl bojíčení situací, že mě opouštěli. To je daleko horší. Dokonce mi jednou maminka usoudila, že ta dívka se pro mě nehodí, že když chci něco dosáhnout, že musí studovat a nechodí po nějakých zkouškách. A měla takový na mě vliv, já jsem musel tak poslouchat, že mě diktovala dopis ty dívce. Že se musím učit a že mě to odvádí od toho učení a tak dál všecko. A to z toho bylo tak cítit, že to diktovala maminka, že já jsem pak, když jsem poslal ten dopis, tak jsem se jí vyhýbal, jednou nebylo vyhnutí, pak jsme se potkali v ordinaci. U doktora, ona pá. Pozdravuj maminku, blbečku. Myslím, aby se diváci nenechali mýlit tím velkým potleskem, to jsou sami mý příbuzní tady, nejen v Brně, ale v Řicmanicích a v Ivančicích. Já taky nebudu oproti těm hostům, kteří byli před mnou, vzpomínat na Brno, protože já do Brna pořád jezdím, mám tady rodinu, takže já jsem vlastně Brňák pořád. Já spíš, když je předvánoční doba, bych zaspomínal na Vánoce. Na jedný nebo možná jediný ze svátků, který touží člověk prožít v rodinném kruhu mezi svýma nejbližšíma a který v mém životě, ať už jsem byl v Ivančici, v Řicmanici nebo později potom v Brně, hráli dost velikou roli. Sice byli méně nákladní, než jsou dneska, dokonce tatínek vzpomíná, že u nich Vánoce byly, nebo probíhaly tak, že maminka uvařila tenkrát daleko víc polívky čočkový než jindy. Chlapci to snědli, děvčata zpívali koledy nebo dělali nějaký takový ty zvyky a kluci vyběhli a měli dutý klíče a dali do toho hlavičky ze sirek, do toho hřebíka bouchali, takže vlastně ty Vánoce se změnily v takový strašný rachot po Řicmanicích. No já jsem jezdil do Ivančic, později předtím jsem tam bydlel, kde byla babička, všichni jsme se u ní sjížděli. Ale protože mý příbuzní měli zahradnictví, tak jsme chodili s chlapcema, já měl nesmírně pracovitý bratrance, takže já už jsem pak nemusel dělat nic, oni to obstarali. Jsme chodili do lesa, sbírali jsme mech, chvojky jsme sbírali a jmelí, ten mech a ty chvojky byly na polštář, na kytice nebo na takový ty polštářky, které dávají příbuzní těm, kteří už těch Vánoce nemohou zúčastnit, no a jmelí to víte, abychom se rozmnožovali. Tím se zplývá. No a ten rituál těch Vánoc byl pořád stejný. Dárky rozdělovala strýc Joška a vždycky si vybral nějakou oběť a jeho dárky z nás děti dával stranou. Přestože to dělal každý rok, tak nám tak posuchal nervy, protože tam došla Láďa ten rok, tak on to dá stranou a ty dával Jarek, Mirek, Lída, Miluška, Ríša, Olinka. Protože tady nemá nic Láďa, asi zlobil a zase mě dala stranou všechno. Já jsem z těch dárků neměl takový požitek, pač jsem byl s nervama úplně na drance a Ivančice neměl nic Černovice, takže museli jsme to v rámci rodiny prostě vylečit. Později potom jsme už byli velicí, tak jsme jezdili zase k mý mamince, k babičce teda. A tam zase jsme měli hezký Vánoce, až nás bylo hodně. A já myslím, že u těchto těch svátků, které se odehrávají doma, čím víc lidí, tím je to lepší. Jednak dostanete víc dárku a víc vás to stojí potom. No a my jsme pak se snažili všechny tyhle ty zvyky a to, co se nám líbilo v mládí, uchovávat. Takže já jsem vždycky končil, chybělo mi sako nebo jenom klopa, prostě jak jsem se prodíral těmi různými obchody. A já mám takovou nevýhodu, že ať jdu normálně, regulérně, ať jdu koupit cokoliv, co tam i v tom obchodě je, tak lidi po mně koukají, že jsem patrně tam fouk nějakou škvíru a mám něco, co oni nedostanou. Takže já už teď vůbec nechodím raději nakupovat. No ale připravovali jsme Vánoce, od Zorky Soukupový z jižních Čech jsme dostali takový upečený betlem, tak já to vždycky stavěl prostě u tohohle, aby ty děti poznali tu poezii těch Vánoce. Jednou ty děti, ty nejmladší, ty větší už byli z domu, povídají: rodičové, co kdybychom si udělali Štědrý den o den dřív? Manželka se nervově zhroutila, já pám, jak o den dřív? No tak, že bychom si tady tyhle ty věci, co tady tak děláte, dělali den dřív a my bychom byli o den dřív na horách. A já jsem tam pochopil, i moje žena, že vlastně ty všechny špumprnákle děláme pro sebe, že děti nám to umožňují tím, že se k tomu nevyjadřují. No, tak jsme řekli, uděláme jen takový malý Vánoce, což se vždycky řekne, ale málo kdy splní, protože pak jak přichází a blíží se ta doba, tak si říkáte, no tak já mám pro každého dva dárky, a což oni mají tři, tak budu nějak to škrtat, že jo, tak zase do toho je ten nic. No a i tam jsem si uvědomil, že my děláme jednu chybu. My se před těma Vánocema, místo abychom se pomalinku sklidňovali, aby to všechno proběhlo velice pěkně v tom kruhu rodiny, abychom si zaspívali, na ty, kteří už s náma nejsou, zavzpomínali, tak se vlastně léčíme jenom. Protože dáváme dárky, které nejsou přiměřené. A já v průběhu let, i když jsem z těch hostů tady nejmladší, musím říct, že jsem udělal zkušenost, že dárek, když překročí určitou hranici té hodnoty, už přestává být trochu dárkem, ztrácí ten svůj osobní takový ten charakter a už je to taková velice výhodná investice, zdůvodněná tím, že jsou Vánoce. Lidi pak mají šrámy různý, počítají, co do toho dali, no vidíte to, za půl hodiny je po Vánocích, tak jsme se nazháněli, babička ještě někde je, tu hledají ve frontách. No a já jsem slyšel takovou anekdotu, která je taková, bych řekl, pobídková, že se to tak dá taky udělat, jak paní Přeslíčková prostě vyběhla k paní Novákovi do bytu vedle a paní Nováková: já už všecko mám na pečíno, mám cukroví spoustu, mám dárky pro všecky, ale zapomněla jsem na jednu věc, nechat si nějakou korunku do rezervy, protože už jsou ty spořitelny zavřený a mohlo by se stát, někomu se udělat nevolno a nemáme ani na tramvaj, aby dojel na středisko, nemohla byste jim půjčit a hned po Vánocích vám to vrátím 100 korun. A ta povídá paní Nováková: no třeba 200 korun. Ne, to mě stačí, paž já už všecko mám, hned vám to dám po Vánocích, vezme tu 100, jde za tatínkem, po tatínku, já už všecko mám, však víš, na pečíno, cukroví, pro všecky dárky, ale já ani nevím, co ty kouříš, jakou značku, tak jsem si řekl, já ti dám peníze, ty už to nejlíp si jako rozhodneš, pa, to je výborný nápad, maminko, vezme tu 100, jde za dceru a pa, dceruško, už všecko máme zařízený Vánoce, že jo, pro všecky už dárky mám, ale já ty make-upy, to tenkrát za nás nebývalo, nevím, nebo laky nějaký, jestli libar, nebo co ti mám koupit, já ti dám hotový peníze, ty už si nejlíp jako poradíš, mám, pa, to je dobrý nápad, tak dungu, vezme tu 100, jde za bráchou, pa, bráško, ty teď hlavně chodíš po těch čajích s těho děvčatama, ať máš nějaký peníze na ty limonády a pak ještě na tramvaj, když ji doprovázíš zpátky. Tak jsem si řekla, tobě přijou od peníze, a to je bezvadný nápad, sestřičko. Vezme 100, je za maminko a pá maminko. Já přemýšlel, chodil jsem po různých obchodech, pro všechny dárky mám, řekl jsem si, co ty mamince, nakonec ta maminka bude ráda, protože takový měla vydání, když jí dám hotový peníze, tak jsem si řekl, tobě to jistě přijde od maminka, pá, to je bezvadný nápad, jde k paní Novákovi a paní Nováková, děkuju vám pěkně, už to nepotřebuji. Čili všichni se obdarovali a nikdo nemá nic. To taky není špatný, uvažujte o tom. Já bych si rád připomněl dobu, kdy jsme tady v Brně na začátku války, dík mnoha jiným, za který budu jmenovat jenom Dolfu Pištěláka, vlastně ustavili takový soubor Morava hraje, tančí a zpívá pod různými firmami, jako byl klub vodních sportu a klub českých turistů, nebo já nevím co, jsme dělali Morava hraje, tančí a zpívá. A my jsme chodili poprvé, myslím, to bylo kolem těch Vánoc do Rousínova, pěšky se chodilo tenkrát, proto se hodně zpívalo. Šli jsme tam a začali jsme zpívat národní písničky, které máme zakrádi tady na Moravě, a tam najednou podle ty reakce těch lidí jsem si uvědomil, jakou sílu má píseň. Proto my všichni všude zpíváme. Proto Moraváci, kdekoliv se sejdou aspoň dva, už zpívají dvojhlasně nebo dokonce trojhlasně, když má rozhlášený ten druhý ten hlas. Zpíváme koledy, prostě zpíváme při různých příležitostech, všechny ty, pějme píseň dokola, já nevím, prostě u nás se zpívá.

0: Co si vzpomínám, my jsme jednou hned v prvním ročníku mohli být vyhozeni ze školy. Protože jsme hráli tři muzikanty v Romeovi a Julii. A když Julie je zdánlivě mrtvá a přicházejí ti muzikanti a Petr říká, tady nemáte co hrát, svatba nebude, teď Julie je mrtvá, tak my, protože přijdeme o výdělek, tak říkáme každý vlastně jenom větu. Já jsem byl ten první, který říkal, tak můžem sklapnout píšťaly a jít. No a teď každý pak říká, na co. A my jsme si tam prostě přemýšleli takový špumbrnák, rozšiřovali jsme si role, ale tak hrozně, že ta zdánlivě mrtvá Julie Blanka Bohdanová prostě dostala záchvat smíchu a mydlila se třeba tam na tom lůžku a tak dále. Tak to bylo poprvé. A po druhé, když jsme, my jsme dělali vlastně těm starším ročníkům technikáře, hráli jsme takový různý jako malinký roličky, hlavně jsme stavěli kulisy, dělali jsme rekvizita, všechno, abychom to poznali od píky. A já si pamatuju, že jsme jeli s Gazdinou Robou, kterou nastudoval starší vyšší ročník. Hráli jsme tam takový ty rekruty, protože to začíná si jako Mariša, že ten Mánek a ti jeho kamarádi jdou na vojnu a všecko, ale hlavně jsme nás zase dělali stavěče, kulisy a všeho. A šli jsme na Jižní Moravu do nějaký obce vinařský a jeviště bylo připravené, a to ne, jako, ne v něčem jako, ale doslova v hasičské zbrojnici. Patrně už tam častěji zhráli to divadlo, protože tam byly řady židlí a všeho. A teď ti místní ochotníci tak koukali, jak co děláme, ta omladina, že jo, která studuje herectví. A teď tam kluci chystali takových těch lahví, co nosejí rekruti s těma šlima, co se od toho hrdla, pak takhle rychle rozšířují k tomu dnu, tak jsme tam lili limonády. A tam stal nějaký takový stařeček a povídá, co to než brndáte? A my jsme říkali limonády a on pa od rekruti jako pijí limonády. A my jsme řekli, no oni pijí víno, to má vypadat jako víno. On pa u nás ve vinným kraji má něco vypadá jako víno, vylejte to pryč, počkejte, já něco přinesu. A přines tři takový butelky vína, jsme tam nalili do toho, a pak ještě přijde Franta, Franta přijde s demičonkem, to už jsme jim předstíhali, že to někam nalejváme, nalejvali jsme to do sebe, ale ne tři, čtyři, všichni prostě, takže rekruti ten den daleko víc zpívali, srdce rybně zpívali a měli takový divný poskoky, které ani nebyly moc podobný, cifrování a to. No a tak to šlo, to představení Gazdina Roba se dostává pak do situace, kdy to řeší tím, což je takový její výkřik, zoufalý, že skočí do ty Dunaje. To se děje právě ve chvíli dožínek, kdy se slaví sklizení té úrody. A tam sedí ta chasa s postavou Rubače, to dělal Kostelka, Rubače, starý jako i Fousiska. A protože my jsme chystali taky čaj do takového velikánského kotle, tak zase tam někdo byl a povídal, co tohle to je. My jsme říkali, že to bude jako polívka, taková ta dožínko. A řekli, jej, tak to počkejte, donesli mám skutečně nudlovou, lukšovou polívku. Bezvadnou, jak tím pitím lidi byli vyhladovělí, tak se na to mlatě tam prostě do té polívky pustili a z toho hrnce si nalejvali do těch talířů a mezi tím ta Gazdina tam jako slyší cymbál, tak říká, tož chaso, jděte tancovat, cymbál už vyhrává a má říct to prostě, že není jiného východiska, než že se utopí, jo. A to zpět o tomu tragickému konci. Všichni odběhli ta chasa, jen Kostelka, kterým to strašně chutnulo, tam žrál za tu polívku. A protože měl ty fousiska, jak to hrtal, tak mu ty nudle, ty lokše zůstávaly na těch fousek a ty diváci, až on jak jedl, tak tou hlavou potřásával a on vypadal vánoční stromeček. On věšený nudlem a ty nudle se tam natřásali. Tak, jak se ti lidi smáli, Kostelka zjistil, že jemu, to byl jeho první úspěch takovejhle, tak ty lokše si dával ještě za uši, jak se dávají třeba třešín. Já kroutil tou hravu a dělal tam různý opičky, takže vůbec nikoho nezajímalo, že Gazdina Roba se jde utopit a zvláštně, že do Dunaje. To nikdo ani neposlouchal, bylo to hrozný, tam stál úplně rudej Rudolf Jurda, který měl dozor nad tím představením a řekl, to si vypijete. My ještě nevěděli, co si vypadá, všechno bylo vypitý. A on šel tenkrát, bylo zvykem jít před oponu a s těma lidma diskutovat, jak se jim to představení líbilo, jak na ně ideově působilo a všecko. Takže ti diváci, kdyby bývali, říkají, jak to na ně působilo, že tenkrát nemohla být šťastná, protože tam byly ty majetnický vztahy, tak já nás ještě zachrání. A oni říkali, když řekl, co se vám nejvíc líbilo, tak řekli, ten s těma lukšama. Jak tam třepačili, my jsme vůbec nemuseli jezdit. Tak Gazdina Roba jim nic neřekla. To si mohl někdo jiný navěsit jen tak nudle, bylo by to daleko lacnější, ten zájezd.
1: No a mám tady jiný krásný vzpomínk, tady lékařská fakulta naproti, s těma jsme velice spolupracovali s adepty lékařství, tamhle byli farmaceuti, tady byl dům armády, kde ale nebyli vojáci, tady byli výtvarníci, kteří měli možnost dělat v tom armádním studiu, tak nás malovali v různých pozicích, víte, v pěkných pozicích. Tady dělají takový veliký triptych osvobození města Brna, takže já jsem hned byl na barikádách, hned jsem byl mrtvej, jako vždycky půl dne jsem někde tady ležel, oni si mě omalovávali. A tady je Slavie, kde jsem poprvé ochutnal plzeňský Budvar, pač po válce, že jo, bylo slabý pivo, asi jen šestka nebo dvojka, najednou dvanáctka, no tak jsme asi týden chodili spíš tam, než tady na fakultu. A to je tak všechno, myslím, co jich vám řekl. Já mám na pana profesora Hegera takovou vzpomínku. Není to možná nějak krátké, ale je to veselý. Pan profesor nás učil takový masky, na který často dochází v divadelní praxi. My jsme měli Číňany, vodníky a taky černochy. Ne, ale vedle jiný, když dovolíte, v tomhle tónu. A my jsme dělali na 1. maje alegorický vůz, že jako mládež celého světa nedá země kouli. Víte? Tak tam byla kašinová zeměkoula, my kolem stáli Korejci a tak dále, já hrál černocha a namíchal jsem si podle vašeho receptu nějakou prostě takovou černou zvláštní hmotu, která ale neschla. A pak jsem měl bílou takovou rubašku a bílý kalhoty a dlouho ten vůz jel po Brně, tak se mi chtělo s odpuštěním na malou stranu. A teď jsem se skočil z toho vozu a zjistil jsem, že si nemůžu ale sám, protože to bylo pořád mokrý, že bych nechal na sobě stopy, že by to vypadalo jako, že zase ještě jiný černoch šel zas po mně, víte? Tak jsem požádal jednoho pána tady, jestli by byl tak laskav a udělal mě takovou službu. A ten velice nerad, furt trošku jako na útěku, šel a vyhověl mě. Tam jsem si na to často vzpomněl, na tohleto.
0: Já vám děkuju za přivítání. Musím ovšem prvně poděkovat, a to mě dovolte, Československé televizi Studio Brno, za to, že splňáme přání najít někoho, kdo by si přál, abych vystoupil v tomto pořadu. Co se povedla. Jedině tak mohu najednou pozdravit celou Jižní Moravu, všechny rodáky, její krajské město Brno a v něm potom právě tu Janáčkovou akademii muzických umění, jejímž jsem jedním z prvních absolventů. Já zároveň si dovolím, i když samozvaně, pogratulovat jménem všech absolventů, zvlášť těch před- a podůchodových, k jejímu významnému jubileu. Ta škola je nádherná. Čím člověk je starší a čím s větším odstupem vzpomíná a posuzuje to, co pro nás udělala, tak ví, co prostě se podařilo jak profesorům, tak studentům určitým entuziasmem prostě vydupat doslova ze země. Ta škola byla ustavena a neměla nic, neměla budovu, neměla skripta, neměla studijní jeviště, neměla kolej, a to všechno říkám nadšením a neustálou snahou a trpělivostí se podařilo získat. Budovu tím, že jsme ji čmajzli základní devítileté škole, zatímco byli na škole v přírodě. Nikde jsme to nehlásili, takže nám ještě 3 roky tam chodili zdarma svačinky pro děti a my jsme je baštili. Díky nesmírné obětavosti doktora Karla Bundálka, takového dobrého ducha celé té školy, jsme brzo měli i skripta, podle kterých jsme se mohli učit, mohli jsme studovat. Vybudovali jsme 2 divadla, jedno v aule, jedno v Martě na Pískách, to byl dřív taneční sál. Když ovšem předtím musím přiznat, při vší skromnosti jsme jedno divadlo zapálili na výstavišti nešťastnou náhodou a stejně nás odtud vyhodili. No. Už jediný problém byla kolej. Většina studentů byla přespolních a nikam nás nechtěli. Proto nám přišlo ohromně vhod rozhodnutí, myslím, ministerstva vnitra, anebo vlády, kterým s okamžitou platností rušili hodinový hotely. Trochu necitlivě teda, protože mohli udělat z těch hodinových, půlhodinových, 10 minutových, aby si konzumenti mohli odvyknout, no. Ale nám to přišlo vhod v Kopečné ulici za městskýma lázněma, zrušili hodinový hotel a udělali nám z něj kolej. Chyba byla, že to těm dávám neřekli. Ty nám tam furt lezli. My jsme nevěděli, kam dřív skočit, to nemáte představu. No. Ale nakonec výsledky jsme měli potom slušný. Ta škola v našem životě znamenala moc. My jsme tam nestudovali, my jsme ji prožívali. Proto já se domnívám, že by bylo na místě, abych já býval přivez nějakou zlatou medaili a dal ji tady prostřednictvím soudu a rektora, paníčka Šolce, profesorskému sboru. A já už něco vyrobím. Já nevím teď momentálně z čeho, ale vyrobím. Jenomže já jsem pojal rozhodnutí daleko dřív stát se hercem, než byla ustavena tahle nová vysoká škola v Brně. Říkám nová vysoká škola, to si taky vzpomínám, že my jsme šli poprvé jako jamáci do průvodu na 1. máje a byli jsme celý nafrněný, aby nás všichni viděli, že to jsme my, ti noví vysokoškoláci z té nově ustavené vysoké školy. My jsme se rvali o transparent, to se málo kde vidí tohle. Všichni viděli, že to jamu, to jsme my, jenže lidi to četli jako džemu a volali, ať žijou naše marmeládovny. No a já musím říct, že prostě když jsem se rozhodl, že budu hercem, tak jsem musel dělat zkoušky na tu školu, která byla. Tady byla konzervatoř, to byla střední škola. Já jsem tam přišel prostě už v poměrně dospělým věku a tam byly samý děti, kteří skončili měšťanskou školu nebo skončili v kvartě v Kvintě na gymnáziu, takže si myslím, že já jsem prostě dozírající profesor. Chodili kolem mě a vedli takový zasvěcený řeči o divadle. Já jsem si myslel, uklidněte se, za chvilku se to stejně propíchne. S tím profesorem taky ano, přišel už tehdy studující, myslím, třetím ročníkem, budoucí náš spolužák Biňovec a povídal mládenci do trenýrek. Děvčata, pokud možno nějakého úboru cvičebního, děvčata zůstali, jak byli, my jsme šli do trenýrek. Takže jsme si skoro zopakovali odvody. Vstoupili jsme do sálu a tam seděla komise, to byl výkvět brněnského herectví. V jejím čele Milan Pásek, můj budoucí vynikající profesor. Ale slovo si vzala paní Zdenka Gréfová. Vynikající česká herečka a velice krásná žena. Trochu mě vadilo, že je poněkud starší než já, asi o 50 let. A ta nám řekla, tam stojí paní profesorka Mrázková, další půlovná profesorka té školy.

Nepustí sem to. Doskákal jsem. Nic nám neřekli, jestli jsme prostě byli dobrý nebo špatný. Aniž nás nechala nadechnout, zase paní Grefová povídá, tam je gramofon. Paní profesorka Mlásková bude tak laskavá a pustí ho potom, já vám prozradím, je na něm deska. Je tam skladba od francouzského hudebního skladatele Debussyho, jeho známá skladba Moře. Je to nádherná hudba a je dost inspirativní, aby vy vás vyvolali z té představy a ty nám tady pohybově stvárněte. Musím vám říct, že kdyby paní profesorka bývala neřekla, že to je hudební skladatel, ten Debussy, tak já si myslím, že to je prostý slovo. Já jsem v tomhle směru nebyl vůbec vzdělán. I když jsme se v Ivančicích považovali za muzikální rodinu, my jsme od rána do večera zpívali. Hráli jsme i na hudební nástroje, tak já jsem ale tu abecedu téhleté hudby neznal. Škola mě potom dala takový základy, takže dneska již znám, co to je, a když vidím, že to je nějaký známý skladatel, tak se mi to líbí. Protože co vám není dáno do vínku v mládí, to už nikdy nedoženete. Proto mladí studujte, učte se. Já už nemusím. Paní Mlásková, paní profesorka Mlásková pustila toho Debussyho, a teď ještě ani nezněly ty první tóny toho Moře a tam už děti dělali, jedna dělala lekrou rybu, ta si to velice zjednodušila. Jeden kluk nežral oka, voďabávali prdelku tam. Tam byl takový jeden chlapec, který dělal chobotníci, obtěžovali komisi. To bylo strašné. No prostě kolem mě se to hemžilo pod mořskýma těma stvůrama a nestvůrama, protože ty děti, já jsem proti ní měl handicap, já jsem neměl žádnou průpravu a měl jsem takový pocit, že oni mají za sebou nějakou rytmiku nebo baletní školu nebo takovýhle nějaký prostě už určitý vzdělání pohybový a proto sebou tam tak mrskají. Já jsem stál, ta hudba pro mě byl šílený míčmaš, držel jsem si trenýrky a nic. A tím jsem ale zaujal tu porotu, až jsem se ostřelišil od všech ostatních. Paní Grefová, vám ta hudba nic neříká, vás nic nenapadá, napadá, já nemůžu se rozhodnout, co budu dělat. No, furt jsem stál, držel si trenýrky. A pak mě napadlo konečně, pán Pidom, že sedni si, ať tady tak netrčíš. To byl jediný nápad při té hudbě. Tak jsem si se, a tím jsem nemusel držet trenýrky, mě se uvolnili paže a musím vám říct, že bez jediný špetky nějaký vůle, no bez toho, že bych tím něco sledoval, mě na jednou ruce začali dělat sami takhle. Jako to máte těžký, paní Grefová. A teď... jsem viděl na té komisi, že myslí, že to je začátek něčeho. A to už byl zároveň konec, tak jim prosím... No ale to dlouho, ta skladba je dlouhá, když ji znáte. Já jsem s tím nevydržel. Tak jsem to odložil. A oni po mě pořád koukali. Muselo to být hrozně napínavý. A já nevěděl, co mám dělat, tak jsem začal hrabat pod sebe. Takhle jsem hrabal, pak když už jsem měl dost nahrabáno, tak jsem zase to nic vzal, dal jsem tam a zase jsem to zahrabával. A protože hudba hrála pořád dál, tak jsem to potom až do konce té hudby doplakal. Paní Grefová, ta na mě byla vysazená, rovnou povídá, pro Krista pána člověče, co jste to tam dělal? Já nevím, jak mě to napadlo, já jsem pál, ale paní chcíp mi pes, tak jsem ho zahrabával. Tam se mi stalo to, co normálně není možný. Že vás nemůžou vyhodit od někud, kde nejste. Já tam ještě nebyl, oni už mě vyhodili. Musím říct, že jsem ten neúspěch nevztahoval tenkrát na sebe, protože jsem byl takovým určitým, měl jsem nezdravý sebevědomí, který vznikl tím, že mě moji kolegové ochotníci a studenti při RG Brno 4, kde jsme dělali různý kabareté, juniálesy a tak dál, poplácávali neustále pozvali, ty nepotřebuješ školu, dív, že mě nepostihali rovnou do Národního divadla. A takže já jsem nehledal

Já chybu v sobě, já jsem si řekl, co to je za komisí, když nepozná takovýhle průrazný talent. A rozhodl jsem se, že za rok půjdu dělat zkouší znovu. Našel jsem si zaměstnání a za rok jsem šel znovu, ale už ne na konzervatoř, protože byla ustavena Janáčková akademie, tak jsem si řekl bezvadný, tyhle komise jsem se zbavil, vstoupil jsem do auly a tam seděli ty sami lidi. Jenomže já jsem už na rozdíl... Já jsem už na rozdíl od toho předcházejícího roku byl připraven. Špatně připraven. To byste nevěřili, jak speciálně u herců ten, bych řekl, subjektivní pohled na sebe sama, jak je zavádějící. Já jsem si připravil repertoár těm zkouškám, jako kdybych byl typ Bartoška, Price nebo Trávníček. Já jsem si měl připravit věci spíš pro Kačera Donalda. Já jsem tam při těch zkouškách vil jako šakal v minostný monologii, já to střílel od boku, to jste neviděli. Já jsem recitoval, ej Steplíčo, ej Čižmáchlí, ej těl, já jsem měl takovou nejtrnící na noze potom. Vždy veselo bývalo v Kyjově, já jsem ji zastrašoval básněma. Já jsem si vybral báseň vrchlického Jacopone, tady, kterou kdyby recitoval mistr Štěpánek, já jsem ho slyšel ji recitovat, tak by nám všem šel mráz po zádech a do očí by se nám tlačili slzy. A na mě zvali jako na fotbal. Menšíku, přijdej, veselé víc. A to hrozný to byla. A přesto jsem byl přijat. Paní Grefová si ještě neodpustila takovou připomínku. Povídá, vy už jste dělala zkoušky, víte, a pan Manoloni. A my jsme vás nevzali, víte, a pan Miloslava, paní, kdybyste mě vzali, tak bych sem nechodil takhle blbnout, nemůžu. Říct, že mě to tak bavilo zase moc. Ona pá. Takže když vás letos nevezmeme, a pan budu chodit furt, mě už to nemá kdo zakázat. Dodnes nemám jistotu, jestli mě nevzali v týdně mý hrůze, že bych tam obtěžoval každý rok a že si třeba řekli a domluvili se, že mě po půl roce vyhodí, protože jako jednou vyhození z umělecké školy nemáte už právo jít znovu k přijímacím zkouškám. Ale já jsem se trefil do černého, já jsem zjistil, že to, co na těch předcházejících mých studiích jsem obcházel, co jsem dělal s nepřekonatelným odporem, co jsem různě fixloval a tak dál, tak najednou jako by ze mě tady spadlo a mě to začalo všechno přitahovat. Mně se dokonce líbilo, že krom toho, že studujeme herectví, tak si všechno tam svým způsobem zařizujeme, vyrábíme. A bylo tam práce tedy takový, že to, jako kdybychom stavili kostel. Ale všechno jsme to budovali ve spolupráci s profesory, s kterými jsme se tím ohromně zblížili. Měli jsme spoustu přízniců, já za všechny budu jmenovat Pepíka Kajnara, který mě mohl klidně s náma absolvovat, protože všechno prostě s náma prošel. I to dobrý, i to špatný. Jezdil s náma na stavby mládeže. No a tak se stalo, že jsme tu školu absolvovali. To dál už vám povídat nebudu, protože ten názor na nás jako na herce už máte svůj vlastní. Já jenom musím říct, že jsem se domníval, že ta škola mě prostě ve všech směrech natolik připravila, že se v životě nemohu setkat s něčím, na čím bych zůstal stát pav, s čím bych si neuměl poradit. A pořád mi to takhle fungovalo. A najednou jsem se dostal do situace, kdy jsem nevěděl kudy kam. My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občany a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu a já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Vy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, pesítky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium a když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To
byla zahrada čerstvě vysípaná takovým tím kočičím zlatem, tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů, nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali. A řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačil tam pořádatelé, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců. V té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo? Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil? Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného? Nebo něco, co tady je u nich tabu? Víc jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pámenšíku je to v prdeli, přivezli melouny.

nakonec mě dovolte, abych pozdravil a poklonil se před Jižní Moravou za to, že je taková, jaká je. A hluboce se uklonil a připil na zdraví všem těm, kteří způsobili a nadále působí, že Morava je právě taková, jaká je. Vám všem na zdraví.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: V Břeclavi staví novou rezidenci školka, ta nabídne celkem 73 bytů pro více než 200 lidí. Developer z Hodonína představil původní plán rodinných domů na cenově dostupnější byty, protože výstavba výrazně zdražila. Největší zájem je podle investora o menší byty, které často kupují také investoři na pronájem. Hlavní bytový dům má být hotov do konce příštího roku. Celý projekt nejpozději v polovině roku 2028.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Na základní škole Jana Amose Komenského v Kyjově se uskutečnilo školské fórum, kterého se zúčastnilo 25 žáků od 5. do 9. třídy. Děti navrhovali, jak zlepšit prostředí školy i samotného Kyjova, a do diskuze se zapojil také místostarosta Daniel Šmelík. Podle něj jsou podobná setkání přínosná, žáci popisují, co jim ve městě skutečně chybí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno, s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.
1: A když bylo před kostelem,

duše s tělem. Hádala se

duše viny. Nedávej mě duše viny. Byla ze mnou v každé chvíli. Byla ze mnou.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10. ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Ulice Národní hrdinů v Břeclavě je po opravě kanalizace znovu plně průjezdná a doprava se vrátila do běžného režimu. Komplikace na hlavním průtahu městem trvaly necelých 8 dnů. Dočasný kruhový objezd na objízdné trase ale zatím zůstává v provozu a část lidí si dokonce přeje jeho zachování místo semaforů.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všeckých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclavské školy stále častěji využívají dotace na vylepšení vybavení i zázemí pro děti. Na základní škole Jana Noháče díky podpoře z MAS Lednicko-Valtický areál přibyly nové herní a relaxační prvky na školním dvoře. Město říká, že dotace jsou důležité hlavně kvůli rostoucím nákladům na provoz škol a financování nepedagogických pracovníků. O další podporu nyní usilují mateřské i základní školy, například u nadace ČES, společnosti Net for Gas nebo Ministerstva práce.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: V Břeclavi staví novou rezidenci školka, ta nabídne celkem 73 bytů pro více než 200 lidí. Developer z Hodonína přestavil původní plán rodinných domů na cenově dostupnější byty, protože výstavba výrazně zdražila. Největší zájem je podle investora o menší byty, které často kupují také investoři na pronájem. Hlavní bytový dům má být hotov do konce příštího roku, celý projekt nejpozději v polovině roku 2028.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máma rád, mě máma rád.
1: Ljubi, ne ljubi.
0: Máma rád, mě máma rád.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
6: Na základní škole Jana Amose Komenského v Kyjově se uskutečnilo školské fórum, kterého se zúčastnilo 25 žáků od 5. do 9. třídy. Děti navrhovali, jak zlepšit prostředí školy i samotného Kyjova, a do diskuze se zapojil také místostarosta Daniel Šmelík. Podle něj jsou podobná setkání přínosná, žáci popisují, co jim ve městě skutečně chybí.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno, s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jih Cymbálka. Břeclavsko 93,2 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Ulice Národní hrdinu v Břeclavě je po opravě kanalizace znovu plně průjezdná a doprava se vrátila do běžného režimu. Komplikace na hlavním průtahu městem trvaly necelých 8 dnů. Dočasný kruhový objezd na objízdné trase ale zatím zůstává v provozu a část lidí si dokonce přeje jeho zachování místo semaforů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy jasno, odpoledne může být i skoro jasno s nejvyšší denní teplotou mezi 22 až 25 stupni.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open

0: Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbálka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbálka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclav získala od Národní sportovní agentury 30 milionů korun na rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště. Zastupitelé kvůli dotaci mimořádně schválili spolufinancování městského podílu i potřebné dokumenty. Součástí projektu bude nový 25-metrový bazén, který splní parametry pro sportovní tréninky i závody.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu jich cymbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Na Břeclavsku začne od 1. června platit zákaz používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Omezení se týká lidí napojených na vodovod v Bulharech, Hlohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a Úvalech u Valtic. Důvodem je snaha šetřit pitnou vodou během letních měsíců. Opatření bude platit až do konce srpna.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Českých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno Dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Valtická radnice bude pokračovat v rekonstrukci veřejného prostranství v ulici Mikulovská. Město práce začátkem května dočasně zastavilo kvůli připomínkám k projektové dokumentaci a nechalo je prověřit odborníky. Rada města po projednání podkladů rozhodla, že stavbě nic nebrání a firma Eurovia.cz může pokračovat v dalších pracích, včetně rekonstrukce kanalizace.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: V Lednici mohou obyvatele připomínkovat nový územní plán, který má nahradit 30 let starý dokument. Podle vedení obce současný plán dlouhodobě omezuje další rozvoj městyse. Nový návrh počítá s větším prostorem pro bydlení i občanskou vybaveností, například v okolí ulic Slovácká, Břeclavská a Mikulovská. Připomínky mohou lidé podávat během 15-denní lhuty po včerejším veřejném projednání.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
6: Když jsem já šla z kostela.

0: Ahoj, tady Franta Uher. Všetkých příznivců dechovky zvuk poslechu naší tradiční dechparády. A to každou nedělu od 8 hodiny raní tady na Rádiu Jih Cymbálka. Celou hodinu si hrajeme to nejlepší, nejenom z jihomoravské dechovky. Plníme vaše hudební přání, blahopřejeme k narozeninám, svátkom či výročí a také si zajímavě vyprávíme o muzice. Tak nezapomeňte, každou nedělu od 8 ráno dechparáda na Rádiu Jih Cymbálka. Tož už se na vás moc těším.
1: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
2: Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na výstavu obrazů Josefa Pšurného, významného malíře Slovácka. Výstava potrvá do konce června a otevřena je každou sobotu od 14 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Přijďte obdivovat dílo malíře, který patřil k výrazným osobnostem našeho regionu a svou tvorbou navazoval na slovácké velikány Jožu Úprku, Antoše Frolku a Cyrila Mandela. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
1: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Břeclav získala od Národní sportovní agentury 30 milionů korun na rekonstrukci krytého bazénu a koupaliště. Zastupitelé kvůli dotaci mimořádně schválili spolufinancování městského podílu i potřebné dokumenty. Součástí projektu bude nový 25-metrový bazén, který splní parametry pro sportovní tréninky i závody.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Chcete mít bazén připravený ještě před létem? Využijte rychlé dodání a ceny materiálu, které pro vás ještě držíme při zemi. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. Zajistíme přípravu pro usazení bazénu, včetně základové desky i zasypání. A navíc ke kompletní zakázce získáte bazénový vysavač zdarma. Kontaktujte nás ještě dnes. Bazény Macek a Syn Ratíškovice. www.macekasyn.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
6: Na Břeclavsku začne od 1. června platit zákaz používání pitné vody k zalévání zahrad, mytí aut nebo na pouštění bazénů. Omezení se týká lidí napojených na vodovod v Bulharech, Hlohovci, Lednici, Nejtku u Lednice, Valticích a Úvalech u Valtic. Důvodem je snaha šetřit pitnou vodou během letních měsíců. Opatření bude platit až do konce srpna.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
6: Dnes večer jasno nebo skoro jasno, noční teplota 10 až 7, zítra na jihu Moravy jasno, naměříme 24 až 27 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

сладко. Я се саин напиваю, жимам дость, ужимам дость.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Tam, kde jsou moje koreně, rájom tu zem nazveme. Tam, kde štíty mohutně, kde

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam, moja duša zaspí.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Máte rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tady, promiňte, prosím vás, že ruším, mohl bych si tady na chvíli vypučit tu židli, ona stála tady vzadu.
2: A samozřejmě, půjčte si, já ji nepotřebuji.
1: Ano, děkuji. On tam totiž já ji potřebuji pro kluka, víte, ona je tam jenom taková rozkinklaná. A kluk by z toho mohl spadnout, takže bych si ji na chvíli vypučil.
2: Ano, prosím, vemte si tu, ano, že ji nepotřebujeme.
1: Já ji za chvíli zase přinesu, za chvílenku, abych tady nerušil zbytečně. Jenom abyste o tom věděl, ano, děkuji.
2: No prosím. Prostě nemusel by tady být dlouho, stačilo by tak 5-6 minut, víc ne, ale viděli byste, co by to udělalo s tím naším programem.
1: Promiňte, prosím vás, já bych tady tu židli přece jenom nechal, poněče, já koukám, tady jste židli čováře bík a kluk by si o tom mohl roztrhnout kalhoty, tak já ji tady přece jenom nechám, abyste o tom věděli jenom.
2: Ale prosím, nechte ji tady.
1: Ano, to jenom, abyste o tom věděl. Ano, on má totiž nový kalhoty, kluk ví, tady by si je, kdyby si je roztrh, tak bylo by škoda samozřejmě, že jo, tak já ji tady nechám.
2: Prostě, židli, tak ano, taky tady nechte.
1: Ano, ano.
2: Prostě chtělo by to.
1: Tady takhle stát, aby dlouho nerušil nějakým souráním, tak ji nechám tady takhle, že jo, ji nechám.
2: Ale prosím, ano, nechte ji tady.
1: Ano, ano. A nebo semhle takhle jí dám kousek, semhle takhle jí dám, to bude nejlepší, ano, takhle to bude.
2: Já jsem to přestal. Prostě chtělo by to komika, který by narušil nějakou koncertní atmosféru. Prostě, aby tady nastala nějaká změna, nálada, aby zpestřil ten náš...
1: Promiňte, prosím vás, já bych si tu žili přece jenom vypůjčil. Pač já jsem ten dřevík zadlouk a takže můžu kluka krásně na to posadit zase, jestli byste dovolili.
2: Tak... Prosím vás, dělejte si s tou židlí, co chcete.
1: Ano, to jenom abyste o tom věděl, abyste nemysleli, že jsem ji ukradl nebo něco takového, tak to se ano. On totiž, kluk tam stojí, já ho nechci nechat tak dlouho stát, víte. On čeká, až bude po programu, on by chtěl nějakou fotku od vás.
2: A fotografii?
1: Fotografii, ano. Tak. Pokud možno přímo nějakou vaší, jestli by to šlo. Ano. Nějakou, jak jste na tom vyfotografovaný, chtěl by na to.
2: Tak to tady... bohužel je mě hrozně líto, ale nemůžu vám žádnou dát, protože žádnou nemám.
1: Je, vy nemáte žádnou, vůbec žádnou tady nemáte?
2: Nemám. Je mě líto.
1: Je, to ale škoda, to je... Ani poprsíte, no, nic takového tady nemáte?
2: Skutečně ne.
1: To je ale opravdu, ani hlavu taky ne, nebo něco, to je... Teda on by měl nejraději nějakou fotku, jak na tom zpíváte ten mistrál, jestli by to šlo.
2: Prosím vás, když vám říkám, že žádnou fotografii nemám, tak vám žádnou nemůžu dát.
1: Ano, no to je pravda,
2: to nemůžete. Skutečně líto.
1: Ano, takže...
2: Promiňte.
1: Ano, tak se nedajte. A nebo nemohl byste mě jít třeba poslat poštou třeba nějakou fotku, jestli by to šlo. Abyste nemusel tak daleko s ní chodit až k nám. Stačilo by poštou, kdybyste jí poslal. Šlo by to?
2: Prosím vás, víte ano? Co? Počkáte tam vzadu.
1: Tadyhle vzadu, ano.
2: A po programu já si napíšu vaši adresu.
1: Ano, tak ano? Jo, děkuju vám, tak, ano. A nebo si to napište hned, to je pár vteřin, že jo? Já vám to jenom rychle řeknu, jestli dovolíte, to je pár vteřin, já řeknu jenom mou adresu, abych dlouho nerušil program, to je
2: prosím
1: hned.
2: Prosím vás, ano. Já si napíšu tu adresu.
1: Ano, napište si adresu, ano. Ne, tak to je, ne, chcete adresu, že jo, ano, aby,
2: ano,
1: se,
2: ano,
1: to,
2: ano,
1: aby se to nezdržovali, tak to je hned. Tak to je, teď napřed snad jméno napíšeme, že jo, jméno.
2: No ovšem, jméno, samozřejmě, tak.
1: Tak to je křesní taky, že jo, křesní, aby to bylo všechno komplet.
2: No ovšem,
1: komplet.
2: Dohromady i křesní,
1: ano. I křesní, ano, já jsem zamyslel. Tak. Tak to je křesní, tak to je Holzmann.
2: To snad není křesní.
1: Ne, to není křesní, jak to víte, to není křesní.
2: Tak snad, prosím vás, dohromady,
1: je dohromady celé jméno, celé jméno. Tak to je dohromady Felix Holzmann.
2: Holzmann?
1: Ano, s X se to píše.
2: Holzmann s X?
1: Ne, Holzmann je bez X, Holzmann.
2: No tam přece žádné X není, že?
1: Ne, tam není, žádné, žádný X tam není.
2: Myslíte, u Felix je pak vzadu X, ne?
1: Ne, u Felix je pak vzadu Holzmann, u Felix.
2: To samozřejmě, tak ano. Prosím vás, a píše se to s dvěma N?
1: To Felix, nebo...
2: To Holzmann samozřejmě.
1: Je to Holzmann, ano, ale vzadu jenom, vzadu
2: ano,
1: se to
2: ano, to je samozřejmě. Vzadu, a to Holzmann je s C nebo se Z?
1: Ne, s H, s velkým H vepředu. Holzmann, H.
2: To vím, ale já myslím uprostřed.
1: No tak tam už žádný H není, že jo, to jsou z jiný písmena, tam to je víc, o, je tam a takovýhle různý.
2: Víte co, prosím vás, nechme to, Felix Holzmann tu adresu bych
1: jo,
2: si napsal,
1: tu adresu, ano. Mohl, a nebo chcete radní jméno mýho kluka, nebo moje, on má úplně stejný jméno jako já.
2: Tak pak je to jedno.
1: No to je jedno vlastně, to je jedno, ano. Tak napište moje, já mu to stejně dám potom tam tu fotku, ano, tak to
2: tak,
1: napište.
2: Tak tu adresu.
1: Ano, tu adresu. Chtěl, ano. To víte, on ještě jaksi, nemohl byste dozadu, prosím vás, napsat ještě milému kolegovi. On totiž taky zpívá kluk, takže by byl hrozně rád, kdybyste mu tam
2: tak,
1: napsal.
2: No, samozřejmě velmi rád,
1: jo,
2: napíšu
1: tak to
2: dozadu
1: víte, ano.
2: Milému kolegovi, ale tak, tu adresu bych
1: jo,
2: potřeboval,
1: tu adresu,
2: ano.
1: No tak zpívá, to víte, on nějaký virtuos, on ještě není, že jo, tak to víte, je mu 6 let teprve. Takže on to ještě kor tak neovládá, že jo? Jako by to ještě nedovede. Až tak nějak za dva, za tři roky, že jo? To on ještě tak nedovede.
2: Tak to víc, na... všecko potřebuje svůj čas.
1: No jo, ano.
2: Pohle tu adresu.
1: Jo, tu adresu, tak to je, teda on je spíš teprve u té teorie, víte, kluk, jak si. To je stejně, on chodí na, na tu teorii.
2: Ano.
1: To je zajímavá věc vám, ta teorie, to byste nevěřil.
2: A že by ta teorie byla nějak zajímavá, to se nedá říct.
1: To vám je úžasně zajímavý, jo. Úžasně, no jo.
2: Tak to bychom si rádi něco poslechli o té teorii.
1: No jo, ano. Tak to já vám řeknu, jestli chcete. Tak například ten učitel jeho mu vykládá, kde například myslíte, že vzniká tón, jenom tak jaksi navádkou.
2: No tón přece vzniká v krku.
1: Ne, jde brážený v krku. Ani v krku, tón vzniká v žaludku.
2: V žaludku?
1: No jo, v žaludku, no. To mu právě vykládal ten jeho učitel žaludeční.
2: Myslíte učitel zpěvu, ano?
1: Zpěvu, no dávejte pozor, já vám to vysvětlím, to je zajímavý. Tak když chcete zpívat, to vás bude zajímat, to až taky trochu zpíváte, to vás bude zajímat. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly, víte? Ty se stlačejí a to potom žene ten průvan semhle nahoru.
2: Myslíte vzduch?
1: Nebo vzduch to žene sem nahoru a ten se zachytí potom tadyhle, na té švestce se to zachytí.
2: A na hlasivkách.
1: Nebo na hlasivkách se to zachytí. No a ty hlasivky, ty vám začnou tak nějak jako rachotit tady.
2: A odborně vibrovat.
1: No, začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón teda původně vlastně v žaludku. To je zajímavý.
2: To je skutečně ta vaše teorie je velmi zajímavá.
1: No,
2: a už to zkoušel ten váš kluk podle téhle teorie?
1: No jo, taky to zkoušel už, ano.
2: Jo?
1: Taky on tenkrát, ale to víte, je mu 6, on to ještě tak přesně stlačil takhle ty žaludeční svaly, víte? Jenomže u něj právě tenkrát ten tón nešel horem. No zkrátka, on to ještě tak nedovede, že jo? On to ještě tak to nedovede.
3: Člověk rád propadá bludům. Jeden všeobecně zakořeněný blud je tvrzení nebo víra nebo přesvědčení, že soucno se skládá ze dvou částí, z člověka a přírody, a to tak, že na jedné straně je příroda s velkým P a na druhé straně člověk s velkým Č. Tedy tento zakořeněný názor vede k bludu, o kterém jsem hovořil. Dovoluje člověku, aby se domníval, ba dokonce, aby byl přesvědčen, že on, člověk, obdařený fantazií a obrněný vědomostmi, se může stát i pánem přírody, že on bude poroučet a že příroda bude ho poslouchat. Poručíme větru a no a tak dále a tak dále. Skutečnost jest jiná. Soucno je jedno a to je příroda. A člověk do té přírody patří jako švestka, jako hrom, jako ječné zrno, jako mravkolev, rtuť, smrk, had, hřib, blout i hrb. Jako já, jako vy, jako všecko. A proto se musí s přírodou pěkně uctivě. Nesmíme se dát poplet s tím, že česky je příroda ženského rodu. Povahou je přece vysloveně rodu středního, neboli neutrum. Nemá v sobě ani zlobu, ani dobro. Nemá v sobě zbla zloby, ale také ani zbla dobra. A nemá také ohledy, nezná ohledy, nezná protekci, nelituje vás, ale taky se s váma neraduje. Jdete si po Mexiku, koukáte tamhle na poli, se dělá něco jako krtina. Za hodinu se vracíte, krtina je kopeček a něco se pod ním mele. Večer je kolem plno lidí, policie dělá pořádek i v Mexiku, krtina je přes celé pole, v půlnoci vás probudí hasič, pakovat a evakuovat, krtina je 200 metrů vysoká, roste, sem tam z ní šlehne plamen, kouří se z ní a roste dál, smrdí, zemětřeseníčko, zemětřesení, puká zem, váš domek mizí v puklině, voláte matko, matko, ale marně, matka je v biografu, a ten se taky propad. Vy jste nešťastný, nemáte zahrádku, nemáte matku, ale to všecko je přírodě jedno. Ta už zatím někde na druhém konci světa se dala do deště a nepřestala, dokud neprotrhla hráze a nezaplavila nížinu, nestrhala mosty, nezahnala celé rodiny na střechy zatopených domů, sedíte na střeše a díváte se, jak vám z helikoptéry vyhazují balíky s kaloriemi, jak se do vás netrefí, jak kalorie padají do proudu a mizí v dálce, střecha se s váma utrhne, chvíli ještě plavete s proudem, pak střecha narazí na topol pod vodou a převrátí se a celá vaše rodina i se psem rekem mizí v místech, kde stávala kavárna, která patřívala vašemu dědečkovi. Já bych mohl ještě pokračovat, jak váš syn letec, jak to pozoruje z letadla a krouží a krouží. Ale v přírodě je všecko jedno. V přírodě je to fuk, se obávám. Buďme tudíž i my jako příroda. Nemusíme se moc nutit. Jistě jste si už všimli, že jsme se od přírody naučili neohlížet se na nikoho a dělat si, co považujeme pro sebe za užitečné a účelné. Eventuální oběti našeho počínání počítáme bez dojetí a bez studu. Vzniká způsob myšlení, který nezná slitování. Láska se nevyplácí, to vám vypočítá kyberneťák. Mít rád jest ztrátové. Není tudíž třeba respektovat a milovat druhého člověka. Škrtáme slovo bližní a nahrazujeme čímkoliv třeba slovem třeba kádr. Není-li třeba respektovat nějakého bližšího kádra jednotlivě, tak není také nutné respektovat nějakého vzdálenějšího kádra, respektive dva nebo tři, anebo nějaké druhé národy, anebo státy. A tím pádem ovšem není už třeba respektovat sama sebe. Odpadá jakýkoliv stud a možno lhát celá oficiálně. A zatímco se toto děje, množíme se. Množíme se moc a je nás víc než moc. Když já jsem byl ještě nemluvně, to je tak asi před plus minus 60 lety, obyvatelstvo této planety mě vzalo mezi sebe. Bylo nás tenkrát všech dohromady se mnou 2 miliardy. A kdo ví, jestli celé 2. Dneska, po 60 letech, je nás všech dohromady 3 miliardy. Kdo ví, jestli ne víc. Na první pohled to není nic alarmujícího, ale uvážíme-li, že prvním 2 miliardám to trvalo, bratru počítáno, 10 milionů let, když to té 3. miliardě to netrvalo žádných 5 milionů, ani 2 miliony let, nýbrž zatracených 60 let, které ke všemu ještě utekly jako voda, tak prosím, to je o infarkt. Je tohle exploze? Ano, to je exploze. Dá se zastavit? Ano, dá se zastavit. Ale otázka je jak. Jelikož osud nedovolil, abych složil zkoušky a pak doktoráty z předmětů, které jsem měl ve svém univerzitním indexu zapsány, dohání se vzdělání dokonce i předháním je tím, že jsem si předplatil časopis Vesmír, ve kterém čtu všechno, i když lecčemu vůbec nerozumím. Není tomu dlouho, co mě oko spočinulo ve vesmíru právě na řádcích, které mluvili o explozi populace. Četl jsem, že, cituji teďka, C.R. Aus ve svých nesčetných publikacích s obvyklou přesvědčivostí dokázal, že jednoduchá aromatická sloučenina obsažená v pestících tropické pampelišky dráždí sliznici nosní jen v určitých takzvaných kritických údobích. V těchto naprosto přesně definovaných podmínkách pak dojde ke stimulaci olfaktorického bulbu, jež cestou traktu olfaktopineálního aktivuje šišinku, kde dojde k nadprodukci melatoserotoninhydridu, tlumivě to látky ve vztahu k přednímu laloku hypofýzy. A tak tímto, jak vidno, zcela jednoduchým mechanismem pak dojde k útlumu zrání a vypuzování vajíček z ovárií, jež je konec konců odpovědno za sníženou plodnost ovlivněných individuí. Můj oblíbený časopis Vesmír ještě dodává, že se dějí pokusy látku tuto vyrábět ve velikém množství a praví dále. Zdá se, že postačí tuto vysoce účinnou substanci jen několikrát rozprášit nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo ve vnímavém období k výraznému omezení plodnosti. Je tedy na snadě, že skutečně přírodní vědy a s nimi lékařské disciplíny jsou plně na výši svých úkolů, vyplývajících z hrozby populačních explozí, a že tedy veškeré skepce, zejména podporované neinformovanými redaktory, jsou zhola nemístné. Já a má skepce se obejdeme bez podpory neinformovaných redaktorů. Já jsem na antikoncepční pilulky pesimista. Domnívám se, že je poněkud neúnosné, aby kvůli poměrně krátké chvilce smyslnostní ženská musela od rána do večera myslet na to, zdali vzala či nevzala pilulku, co bude nevzala-li a vzala-li tu pravou v pravý čas. A aby se přitom ještě bála, že stloustne, nebo případně, že otěhotní v nevčas, a vůbec, aby se bála. A musím se bohužel rozcházet o názorech s vesmírem, což mě hněte. Vůbec se mi nelíbí, že lékařské disciplíny jsou na výši svých úkolů, i když hrozí populační exploze. Zdá se mi větší hrozbou možnost rozprášit vysoce účinnou substanci nad obyvatelstvem určených oblastí, aby došlo k výraznému omezení plodnosti. Kdo bude hubit koho? Táží se. Budeme my určovat oblasti, kde to rozprášíme? A nebo budou oni, tedy ne my, určovat náš kraj za oblast, kde se má omezit plodnost? A co když někdo by zrovna chtěl mít děti? Tak to se bude taky prášit za kočárem vrchnosti. A kdo bude ta vrchnost? Otázek je plný pytel a odpovědí poskromno. Je jedna skromná odpověď a ta říká, že tohle všecko je opět příroda. Přesněji, že je to samočistící schopnost přírody. Něco jako když je moc raků v potoce a hrozí radce. A radci najednou počnou hynout. No, tak pak se jich pár zachová, aby se zachránil druh, a začnou znovu. Pokud je ovšem odpad z továrny nevyhubí jednou provždy. A říkával jsem si s oblibou, že tak nějak se příroda vyrovná s člověkem, až čas uzraje, jako s těmi raky. Že nastane období velkého účtování s lidskou pýchou, samočistka taková, drama podívaná, která začne jako by nic. Někomu se někde na světě udělá za levým uchem řídek výmrle. A jinde zase druhému, a někde jinde zase třetímu. A najednou to mají miliony lidí. V řídek za levým uchem. Nebolí, nesvědí, nehnízdá. Začne se o tom psát v novinách, mluvit v rozhlase. Někde se to tají, jinde se to ventiluje. Věci to většinou bagatelizují, ale jsou i tací, kteří volají po bdělosti, aby se nic nezanedbalo. Zkouší se různé léky, kůry. Nic nepomáhá. Najednou asi tak po půl roce vřídek za levým uchem se přestěhuje za pravé ucho. Vzniká panika, badatelé všech zemí se spojují a po dlouhých poradách mají za to, že to všecko následek kouření, zhoubný nikotin. Panika na burzách vyvolaná náhlým poklesem akcí tabákových koncernů, lidé přestávají kouřit tabák a vřídek u mnoha lidí mizí. Spojené národy vyhlašují den vítězství nad vřídkem a ohlaší všesvětové oslavy, útchant slavnostně zašlápne bajgla od poslední cigarety, avšak k tomu ke všemu nedochází, jelikož v řídech se objevuje náhle na hyždích kuřáků i nekuřáků. Spojení badatelé celého světa prohlašují závazně, že vřídek nemá s nikotínem co dělat. Celý svět začne šlukovat cigára, viržinka, fajfku, cokoliv, ale ve stoje a nemožno na vřídku se děti. Abych vás nezdržoval, vřídku začne přibývat, a to tak, že se radí. Dennodenně objevuje se vedle vřídku včerejšího nový vřídek dnešní. Zítra k němu přijde zase vřídek. Řadí se bod vedle bodu, až vytvoří vřídkovou čáru. Jak to víme, že čára to jsou tedy jeden bod vedle druhého, ne? A tato vřídková čára obepíná třeba nos. V tom případě nos při kýchnutí upadne. Kde čára obepíná krk, upadne hlava. Kde čára běží kolem pasu, rozpadá se napadený na dvě půlky. Po odpadu napadených částí pacient hyne. No, tak takhle jsem si to nějak naivně představoval, že příroda se zbaví pyšného člověka, ale pletl jsem se velmi. Samočistící schopnost přírody je daleko rafinovanější než moje infantilní fantazírování. Daleko klidnější, neuspěchaná. Příroda ví, že pojem času je jiný blud, kterému člověk věří. Neboť čas sám o sobě nejestvuje. Čas si vymysleli lidé, aby věděli od kdy do kdy a co za to. Když je moc zajíců, příroda zařídí tularemii. Zajíc by si sám zkázu nepřipravil, na to je málo chytrý a nemá dostatek fantazie. Ale člověk, to je jiná, na toho je spoleh. A příroda ví, co dělá. Jestliže jsem se domníval, že k vyhubení člověka bude třeba nějaké nemoci tělesné, tak jsem myslel postaru. Nikoliv vřídky na těle, ale vřet na duši, a to mě nenapadlo. Až teprve, když se podívám kolem sebe a když vidím, co vidím a nikoliv to, co by bylo rádo viděno, abych viděl, tak vidím, že člověk láme rekordy v ničení sama sebe. Odebraný palec, to není legrace, bolí to, cuká to v něm a do všeho s ním vrazíte. Ale podebraná duše nebolí, necuká. Vynalézá, zapojuje do výroby. Potřebuje trhy, vyhlašuje mír a za ten mír vede válku, klame a je klamána. Jednoho dne se někdo nevyspí dostatečně, nebo se vyspí moc, nebo se vyspí s někým, s kým nechtěl se vyspat, anebo se nevyspí s někým, s kým by se byl rád vyspal. A v takové náladě zmáčkne onen legendární knoflík. Nebo vůbec nezmáčkne nic, ale smog sežere kyslík a on se nad tím legendárním knoflíkem udusí. A nebo to vůbec všechno bude jinak. Příroda si nedělá starosti. Ona ví, že na člověka je spolehnutí. Lidsky uměl ve zlé obrátit to, co mělo sloužit dobru. A příroda je neutrumt a nikomu nedrží palec. Je nestraná jako rozum. Je nesentimentální. Dovede být spravedlivá, ano, všem jen smrtí, kterou všechno pečetí. Ono je těžko mít přírodu rád. Ale člověk se jí musí obdivovat. Já nemohu než se jí obdivovat od rána do noci, od narození do smrti a učit se a učit se a učit se. Je nebojácná a věří sama sobě. No a proto dovoluje žít každému po svém. A učí, že kdo je jistý sám sebou a kdo se tudíž nemusí bát, může si dovolit nechat svět volně žít po svém. A za tohle jí mám trošku rád.
0: Rádio Jich Cymbálka.
4: Nebyl tady Kvarda.
5: Nebyl, on přijde. On je na vyšetření, Kvarda. Já ne, počkám.
6: Sláva, nazdar!
4: Kvarda, Kvarda. Tak co? Co docem Rákota? Co říkal?
6: Prej jsem zdravý jako řípa.
4: Co říkal? A z toho se radujete? To bych však neradoval jako řípa. To by vás mohli jaký na podzim vykopat a odvést do cukrováru.
6: Nepak docet povědá, pane Kvarda, vy to budete strašit ještě hodně dlouho.
4: Copak, co se mě týče, to už strašíte tady teď, víte? Vy byste si Kvarda strašení mohl vzít jako zaměstnání. Nebo to, jestli jste opravdu zdravý.
6: Jsem zdravý, když to potvrdil docent.
4: Jo.
6: Docent, to potvrdil.
4: Hleďte, sundejte si brýle.
6: Proč pak?
4: No, sundejte si je. To říkám, vy nejste zdravý. Vy jste jenom špatně vyšetřený, víte?
6: Ale jsem zdravý, když jsem pořád při chuti, například teď mám hlad jak rekrut.
4: Prosím vás, to nic neznamená, že máte hlad. Hladovek na tomhle světě denně umírají tisíce.
6: Mně, pane, náladu neskazíte.
4: Já nechci ani.
6: Jo, a ještě víte, co povídal pan docent?
4: No, co povídal?
6: Povídá, pane Kvarda, vy můžete ještě honit holky.
4: Honit je můžete, to vám nikdo nemůže zakázat. Nebo to, abyste dohonil, víte? Abyste se nezesměšnil, Kvarda. Hejte, kdyby nějaká upadla, vy jste jí chyt. Kvarda, co byste s ní tak dělal? To by mě zajímalo.
6: Co? Odvedl bych ji na ubikaci. Pustil bych náladovou hudbu, vytvořím atmosféru. Zavádím svíčky.
4: Ale hnete si do rakve, co? To je dobrý myslet na budoucnost. Jsem rád, že jste začal trénovat.
6: Co bych se jel do rakve? Docent povídá, že můžu řádit jako za mlada.
4: No, zas jeden, který ho zblblí doktoři. Kvarda, vy si přiznejte, že ten Mrákota vás špatně vyšetřil, on vás odbil, on jenom potřál vaše body. Kdyby vás přeci vyšetřil pečlivě, tak nějaký neduch, aspoň drobnej, na vás najde, ne? Na takhle starým člověku.
6: Na jakým starým člověku?
4: No, na vás.
6: 2 měsíce před sametovou revolucí jsem byl se sovětským přátelstvím na Kavkaze. A tam mi při družbě jeden stoletej soudruh povídá: soudruhu, ty jsi ještě hříběn.
4: Jsem rád, že jste si pokecal se stoletým soudruhem. Co to bylo za družbu?
6: Při 12. koňaku mi to povídal stoletej soudruh.
4: To víte, při 12. koňaku se řekne lecos. To nemusíte jezdit ani na Kavkaz. Tak vy ke všemu ještě pijete?
6: Ke všemu ne.
4: Ale to vy víte, jak to myslím, ne?
6: Ono totiž, pane, dneska hodně lidí pije.
4: No jo, ale hodně lidí taky nepije a sportuje.
6: A jestli pak víte, který je nejvíc?
4: Ne.
6: Těch, co to stihnou obojí.
4: Hejte, s váma nemá cenu diskutovat. Vám člověk neporadí. Vy jste svéráz. Co to máte v té tašce?
6: Byl jsem v lékárně. A i když jsem zdrav, tak jsem tam nechal 1680 korun.
4: Vidím, že jste se dobře zásobil na Vánoce. Co jste si dopřál za dobroty?
6: Vitamíny, neboť potřebuji posilnit i organismus.
4: Jo. A jaký vitamíny vám Rákota doporučil?
6: A, B, C, D, E, F, G, H, K, I, E,
4: To je dobrý. Já umím abecedu. Měl jste si koupit taky hichikiriditiny?
6: Pane Zouna, to není žádná legrace. Stravu dnes je nutno doplňovat.
5: To jo, to určitě.
6: Pan docent mi doporučil vitamíny. Všechny, kromě vitamínu X a O.
4: Jo. A proč vynechal X a O?
6: Ty prý mám v hojné míře ve vlastních nohách.
5: Aha. Je pravda.
6: Ale... No? Koupil jsem si tam Vitalin.
4: Vitalin? Na co to je?
6: Omlazovadlo.
4: Co to dělá s člověkem?
6: Třikrát denně jednu tabletu před jídlem a do týdne projste kamec.
4: No jo. Tak to byste snad i bez Vitalinu, ne? Ale počkejte, že já bych si trochu zakančil ještě. Ne, Vitalin to nechci, to znám. To bere Otava z druhého patra, to nechci.
6: A jaký s tím má výsledky?
4: No zatím mu jenom šíleně rychle rostou nechty, víte? Jo. Může se podrbat na nohou, na chodidlech ani se nemusí ohnout.

0: Sex tohle. Ten, kdo si vzpomenout nemůže, veme tušku a papír bez linek, kreslí čtverce a obdélníky, pak přejde na kocočtverce a kreslí je tak dlouho, dokud si na nějakou nevzpomene. Prosím vás, co si o tohle slibujete?
1: Nic, ale zkusit to můžu. Já zkouším všechno.
0: Co například?
1: Teď jsem najel na Vojtěšku.
0: Jo. Co to s váma dělá?
1: Můj o dva roky ještě starší kamarád už to bere 9 týdnů.
0: A co, jaký jsou výsledky?
1: Zatím se nafouk a stříhá ušima jako krády.
0: No vidíte, tak to musíte sundat čepici, abyste ouška nebrzdil, víte? Heleďte, Kvarda, nechte to. Přiznejte si, že jste starý na tohle, že jste mezi dětkama Modrovou.
1: Je pan docent, pán si užiju. Já si chci ještě zarádit, že ho si to zaslouží.
0: Já přede mnou se nevytahujte, já vás znám léta jak svý boty. Vy jste řádil naposled před 2 lety, to jste si zašel do erotického salonu Červené berušky a zpátky do domova vás přivezli v bezvědomí. Co mi budete vykládat?
1: To je smutná pravda. Ještě do dneska to splácím.
0: To bylo tak drahý.
1: Dopřál jsem si nadstandardní služby. V salonu pustili makarénu. Na mě se vrhly berušky 3. A probudil jsem se sám na intenzivní. Místo makarény jsem slyšen jenom...
0: Co to vy repujete?
1: Ne, předvádím, mám EKG.
0: No tak teď to říkám. Se sexem je konec, Kvarda. Musíte přejít na úplně jiný zájmy.
1: Ale co bych překázal, říkáte, že ze všim je konec, že jsme starý.
0: No na všechno nejsme starý, na politiku jsme mladý.
2: Myslíte?
0: To můžeme začít, no jistě. Hleďte se, kolik vy máte zářezů na pažbě? No vidíte, tak vás kdyby volila jen polovina děvčat, kterým jste v mládí udělal radost, tak jste v senátu na to tata, Kvarda. Za to vám ručím.
1: Tak o to bych si, pane Zouna, moc nesliboval.
0: Proč?
1: Protože většina děvčat, kterým jsem mládí udělal radost, už to bohužel nemá v hlavě moc pořád.
0: No. No právě proto by vás mohli volit, ne?
1: Myslíte?
0: No.
1: Lepak, já s politikou nechci být nic společného.
0: Ale to musíte se zajímat trochu o politiku, když v tom žijete. Ku příkladu, jakou byste chtěl vládu?
1: Záleží na ročním období.
0: To je snad jedno, ne? Proč? No.
1: Pojďte, když je třeba prosinec, napadne na horách prašan, vyžaduji vládu zimy.
0: Aha, jo, takhle. To já jsem zase rád, že je léto, protože naše vláda na dovolený nemůže blbnout a ve státě je klid.
1: Nejlepší vládu mají v Bolívii.
0: Proč?
1: Tam se vláda uchlastala.
0: To je takový štěstí, my asi nemůžeme očekávat. I v tomhle je naše vláda nedůsledná. Ne, že by nepili, ale nedělají to kolektivně.
1: Řeknu vám, v té Bolívii to musí být binec.
0: No tam nebyl, já to neznám.
1: Tam prej, než prezidentovi ušijou novou uniformu, tak je na něj vydaný zatykač. Tu poslední uniformu prodali šíleně pod cenou Michaelu Jacksonovi.
0: Který to je?
1: No Michael.
0: Michael, já neznám Michael.
1: Jackson.
0: Neznám.
1: To je ten...
0: Hop! Hop! Tenhle!

0: Tak toho znám, to je ten zletný. Ten bílej Černoch.
1: No jo.
0: Jak měl roušku v Praze. Ráno byla bílá, večer černá.
1: No jo.
0: Ty bychom potřebovali v Praze všichni. Hejte, pane Kvardo, jak to, že to znáte tak dobře v té Bolívii?
2: Já tam mám synovce z manželčiny strany.
0: Jo, co tam dělá, kluk?
2: Původně zkoušel prodávat chodskou keramiku, ale to se v Bolívii moc nechytlo.
0: No, málo chodů.
2: Tak přejel na prášky.
0: Na prášky? Lanza? Lanza bílá, vizír?
2: Heroin, kokain.
0: To jsou byly nějaký svinstva, ne? To trhá prádlo.
2: Svinstvo to je? Ale prej je potom dobrá nálada, nemusíte si na košili dělat ani úzel.
0: No, proč vám teda toho kluk trochu nepošle?
2: Nepošle, poslal akorát pohled, píše, strýčku, pro tebe je to škoda, jestli chceš šňupat, tak si nastrouhej křídu.
0: Křídu? Co to má za smysl, šňupa křídu?
2: Smysl to nemá žádný, ale má to ohromný význam, protože prej to není návykový.
0: Jo, takhle. A stejně dáme si radši frťana, nepůjde?
2: De fakt, pane. De fakt, dejte si sám, já už jsem svou cisternu vypil před 28 let.
0: Jo, a proč jste s tím přestal?
2: Protože jsem pil tak, že mě vyhodili i ze záchytné stanice.
0: No, pane Kvarda, s váma se povídá hezky a za chvíli je Dallas, víte, abych nerad ztratil nic. Já žeru Bobbyho, nepůjdete se mnou.
2: De facto je na mě moc náročný.
0: No jo, tak zase po vysílání, já přijdu. Zatím nazdar, Kvarda.
2: To víš jo, kde pak Dallas, tam všichni chlastají jak o záhod. Já jsem chytlavej, kouknu se na to, ještě bych se ožral jak Suelín.
3: Když uhlédnete toho čapatého vtáka s rozplesnutým zobákem, najisto by vás nenapadlo, že taký kůštěk ledva na jedno pojezení může aj člověka připravit do chalupu. Ale už se tak stalo. Což jak už to bývá, skoro v každé chalupě krmili před hodama hus alebo kačenu. No a Jurovi Hrodkovi se jednou do rána tento masný vták z klece vypařil. Když to zjistil, začal létat po dvoře a co vidí? Kačena natahuje krk z klece u sousedů. Dverca vrzli, druhé bácli, Jura láp kačenu za krk a hybaj s ním dom. Bůhl s ním do klece, sedl si na kladu a zapálil fajku. Čučál do zemi a mrkotál jak koza.
4: Já vím, kačenku. A překrmenu. No pravda. Inší by ti ani nešmakovala. Pískořu zlodějský. Hej, mám to pěknou žůžel za sousedů.
3: Co tak lamentoval, zase i dvěrca vrzli, druhé bácli a na dvůr vletěl soused Matuš Luskačka s řečům.
4: Na počúvaj, Juro, co je slukačenu? Co by mělo být? Je moja? Ukradl z něj.
3: Matuš klidno vytáhl kačenu z klece a vlékl ju dom. Ale to tak na Juru. Vyletěl jak zajíc z pělecha a hnál za po kačeně. Začali se o ňu táhat a když protestovala svojím ga-ga-ga-ga-ga, zabrčál Jura.
4: Drž zobák, ty do toho nemáš to mluvit.
3: Chytil za krk Matuš za nohy a točili se po dvoře a kočky v díži. Jura řval na Matuša, Matuš na Juru a kačena na oba. Když už měla jazyk vyvalený jak štruplu a polovičku péří oškubaného, zapackoval Matuš oškopek a kačenu pustil. Jura smí ke špálku láp obušek a kačenka sa odebrala do kačeního ráju. Hodil k plotu, kde sa natáhla jak po dobrém obědě a klidno si zapálil fajku. Matuši také zapálil fajku a pravil.
4: Juro, jak ťa mohlo napadnúť, že je to tvoja kačena? Kačena ja kačena. No zapomeňme na to, sme ľudé chybující. Dáš mne 50 korún a budem kvít.
3: Jura mlaždil jazyčískem o podnebia, jak když švába dřevákem na stíně zabije, a zařvál.
4: Co? A pár liskanců bys nechtěl, ty zlodějů? A musa ber, nebo dostaneš takový vírgajs, že ti už žádná rajfazínka nepromění.
1: Matuš věděl, že Jura Divočák to se dlouho nebavil a odešel. Za nějaký čas dostal hrotek upomínku od advokáta o zaplatení kačem. Nedal nic. Dostal druhou, třetí a zas nic. Tož žaloba. Soud, odvolání, soud a furt dokola. Soudili se skorem půl roku a dopadlo to tak, že Jurovi prodali rolí za 30 000 korun v exekuci. Ale největší neštěstí bylo, že ho koupil Matuš Luskačka. Když jel jedného dňa na koupené roli orat, čekal tam Jura z Flintu a přivítal Matúša.
4: Kruci, jenom se opovaž na tu roli stoupnout, to starostí mám na lunty.
1: Matúš, kterému sa strachem rozklepali zuby, jak lúkotě ve vyschlém tragači, práskl do koní a jel do dediny pro policajta. Za chvilku byli zpátky a co se stalo po úředním vyzvání policajta Šable, jsme se dověděli až u soudu. Pán soudcí přečtí protokol a potom záznam z policajtového notesa.
4: Na tolikátého a tolikátého vyzváňa občan Matuš Luskačka, abych použil své úřední moci a zakročil proti občanovi Jurovi Hrotkovi, který prého ohrožoval na těle Flintu. Že tady šlo o rušení držby a občan Luskačka měl strachy plné gatě, dostavil se sám na místo činu a žádal jmenovaného Juru Hrotka, aby pole opustil. On mě řekl, aby ho polúbil vřit. Když se tak stalo, chtěl jsem použít své úřední moci a zavést ho do obecní šatlavy. Jmenovaný Jura Hrotek na mě jako na úřední osobu položil ruku, uškubně z blůze, kapsu aj s metálama, čepku vrazil na uši a pendrekně hodil do turkyně s prohlášením, že takých veteránů, jak jsou já, zežere při špatné chuti aj 15.
1: Pán soudcí zakrútili hlavu a pronesli.
4: Hrotku, už toho mám akorát dost. Lesti si myslíte, že takové pán, jak jste vy neskrotíme, to jste se zmýlil po druhé. Měsíc vězení nepodmínečně s jedným postem.
1: Jura zahučál pod nos.
4: A z té roli sklouzat nebude. Tomu dám písemně.
1: Hlava tvrdá jak dub, ale tutá jak ladinét. Nedaj Bože, aby sa jednou Hrotek dověděl, že tu kačenu vyměnil jejich Francek za flašu slivovice.
5: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
6: Dobrý den. Dobrý večer. Jsem tady.
7: To mě těší, Jirinko, když máte trochu zpoždění. No. Pojďte někam, vás tady posadím.
6: No moment, jak to posadit? Já jsem si myslela, že napřed, já jsem taky proto přišla, že jak si my dva.
7: My dva co?
6: Tady, no. Jako, že budeme zpívat.
7: Zpívat?
6: Spolu.
7: To je novinka.
6: Tady, no ona to novinka není, ona je to starší věc, ale je to pořád hezký. Jmenuje se to Zvonky štěstí. Já jsem se to naučila. No. Protože s tamto už to zpívat nemůžete, že jo? To nejde, to je nesmysl, ta už vám z toho vyrostla. No. Takže kdybyste dal kapele pokyn a kdybychom začali.
7: Jiřinko, to není jen tak zpívat duet. Takovou věc si musíme přece předem spolu trochu připravit.
6: Jo, vy si to musíte...
7: Vy zkusit si to nějak...
6: Zkusit? Vy si to s každou zkusíte napsat?
7: Vy jste mě nerozuměla. Já jsem myslel prostě, že dva hlasy, i když kvalitní,
6: ano.
7: Nemusí zrovna k sobě pasovat. Je potřeba najít správnou tóninu, ideální polohu.
6: Polohu? No tak já jsem teda spíš zvyklá zpívat ve stoje, ale no jestli teda chcete, tak to já kvůli vám. No ale tady před lidma, že
7: já
6: to...
7: No Jiřinko, já bych vám taky rád ještě připomněl, že vynikající herečka ještě zdaleka nemusí být vynikající zpěvačkou.
6: No ale jsou takový, že jo. Já bych strašně ráda, tak kdybyste dal ten pokyn.
7: Tak dobře, tak já, že jste to vy, já udělám naposled výjimku. Tak Rudolfe, začni, prosím.

0: You think so? Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý den, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, a to kuj pěkný. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna, to
1: a. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano, tak se... Slečno Rajská, my jsme si nerozuměli, já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo,
1: jsem ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas,
1: no,
2: tak.
1: No, jen se uklidněte, dobře, uklidněte.
2: To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano, ano, no, ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už takhle.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych...
1: Ano, jistě, to prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak začněte. No, no.
3: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne.
1: No, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí.
1: Stačí.
2: Jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, vy ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, no, my si zvykneme.
3: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní?
3: nám zahraje Čeněk Paganini skladbu

0: právě kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno, teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, Kristina.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si... Kdo chce, může si podat v bife pořadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně. Ano. Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla a mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak. No. Proč ne?
1: Jo.
0: Máte štěstí.
1: Jo.
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To jo.
2: Kopte, paní, to, co chcete. Když nechcete odprýst, jděte pro pány, mám přijímat šandy.
3: Plamety, vašnosti, plamety, plamety. Věřte mé, plamety, čeká vás dědictví. Postrýci, potejte.
2: Musíte uplacírovat zrovna vedle mě. Nechtěl byste jí strašit někam jinam.
3: Ale chtěl, paní mamunko, na mou duši chtěl, ale nemůžu.
2: No a to bych ráda viděla, proč?
3: No protože já jsem přivázaný k vám špagátem svý touhy. Jako kozel ke ševresce.

0: Je, představ si, že jsem potkala na schodech Nováčkovou a ona mi vnutila...
1: Pro boha, co zase?
0: Ne, počkej, dva lístky na Fausta, to je ten, co vyletěl na Karláku stropem.
1: To je od ní hezky.
0: Já si myslím taky, že je to od ní hezky, vej.
1: A proč nejde na to sama, čarodějnice? Třeba by se něco přiučila.
0: Ona říkala, že nemá čas.
1: No, to je dobrý, tak ona nemá čas a my ho máme mít. Já ti něco řeknu, kdyby to byla slušná ženská, tak na to půjde do divadla sama a nebude otravovat celý okolí.
2: Třeba nám chtěla udělat radost.
1: No, proč by nám měla dělat radost? My taky žádnou radost neděláme.
0: Ale Karle, tak rozhodni. Buď to půjdeme, nebo já jí ty lístky vrátím.
1: No a kdy to je?
0: No, ona říkala ve 8.
1: Ve 8, no tak to mám radost, teď je čtvrt na 7, než se rozhodneš, co si vezmeš na sebe, tak bude po Faustovi a to bych mohl vyletět zase stropem já.
0: Caničku, neboj se, já jsem v jednom cuku.
1: Jo, moment, počkej, ještě jsme nejedli.
0: Ale večeře mám taky hotovou.
1: No dobře, ale taky se musím oholit.
0: No tak ty nesíko, co bys jí dělal, kdyby jsi mě neměl, kdyby jsi se snad ani neoholil, no,
1: ne? No. Kdybych tě neměl, tak bych se neoholil vůbec. No, takhle člověk neví, náhodou v divadle se vedle mě posadí nějaká hezká holka, že jo?
0: No to určitě, na to se těš. Vedle tebe teď budu sedět já.
1: No.
0: Já se z tebe zbláznu.
1: Co?
0: Namáčíš tu štětku do polivky.
1: Ježiši Kriste, tak zbláznit bych se mohl akorát, já teď mám polivku, samou bublinu.
0: Dobrý vývar to byl. No. To už nikdo nemůže jíst.
1: No. Víš co? Nalbídni to. Nabídí to Nováčkovi. No, řekni, že to je Faustova specialita.
0: Ty jsi zase dneska vtipnej, ty jsi vtipnej. Ale máš dva busty a jes.
1: No. No to je celá večeře.
0: Ne, tady máš ještě hostici a dělej.
1: A co bude jíst kluk? Prosím tě, až se vrátí.
0: Je na jednou starosti. Kluk má špekáčky v troubě.
1: Tak já nevím, co dřív, a tady chybí knoflíček na levým rukávu, tady zase na pravý.
0: No a co mám asi tak dělat, no?
1: Přišívat knoflíčky a ne prejdat každý den po divadle.
0: Já za to nemůžu, že je ta krveš. Je snad polikáš, nebo co?
1: Jo, z hladu.
0: Tak mi to podrž, já se na to podívám.
1: Já, Ježíš,
0: je to možný? Je to možný, že ty takhle blbneš? To se opravdu nikam nedostaneme.
1: Já jsem si pogriloval celou ruku.
0: A proč, jsou tady dvě dírky?
1: No.
0: A tak proč si tam nedáš ty briljantový knoflíčky?
1: Briljantový knoflíčky. Jsem ještě neviděl briljant, který stojí 6,30.
0: 23,50. Herkate, mám si vzít ty černý šaty? Ty jsi se měla poslední, jak jsi
1: byl. Jo.
0: Ty hnědý.
1: No, klidně.
0: A nebo tyhle ty, co? Počkej, tyhle ty, hele.
1: No. Tyhle. No, ty jsou prima. Ježiši Kriste, co jsi s tím, prosím tě, dělala, že se to tak zdrčilo? No tohle, ta košile.
0: Ty máš klukovu košili na sobě.
1: No tak proč mi ji dáváš?
0: Já ti ji nedávám.
1: Ježiši Kriste,
0: ty jsi si ji vzal.
1: Kultura, já se divím, že to nezrušil.
0: Jiný chodí taky do divadla a nedělaj z toho takovejhle problém.
1: No jo, nedělaj problém, víš. To jsou u mě hrdinové. Já to nezapnu.
0: Zapni mi to.
1: No já to zapnu. Počkej. No. Počkej, nehej.
0: Já čekám, podívám. Ty se ale nemůže. No. Já jsem si tě kdy bral.
1: No, že? Protože tě nikdo jiný nechtěl.
0: To jsou nejlepší forky teď, když je čtvrt na 8. Ježiši. Na to já mám tak.
1: No, no, podívej se, já už toho mám. Dost nebolí hlava, já si jdu lehnout.
0: Počkej, Kariku, pozor. Sedni si. Teď máme klid. Kariku, klid. Je pár hodin. Podívej se,
1: no si prášek.
0: Prášek? No jo, to je? Dobře, to já nevím, ale na něco to bude. Už to vyrábějí.
1: A pozor, jestli se otrávím, tak to tedy uvidíš.
0: Já ti teď něco řeknu. Abys věděl. Ty dovedeš čekal otrávit. Já se teda opravdu nemůžu na nic stížit, víš?
1: No, co?
0: Já tady celý dny takhle čumím do stropu. A když konečně můžu vidět, jak tím stropem vyletí někdo jiný.
1: Tak dost, jo?
0: No.
1: Do fabrikace a jde se, rozumíš? Já tady beblu, já se tady holím, já se tady nenajím, já se dám celý do pucu, já se ale budu s tím práškem a ty mi tady budeš dělat scény. Na to se snad jdeme koukat do divadla, ne?
0: Ano.
1: Podívej se. Pojď sebou.
0: Já jsem.
1: Je skoro osmý, rozumíš? Tak ať to stihneme aspoň od přestávky.
0: Kare, podívej se, já jsem hotová. Kdy to jde? Hele, Kareku, kolik je hodin?
1: No.
0: Kolik je hodin?
1: No, jsem ti říkal. Jsem ti říkal, že je asi 7:30, kam jsem ty hodinky dal?
0: Já nevím, no, že ty jdou napřed.
1: No, aha. Taky se mi zdá.
0: No,
1: já nevím, proč mám všechny kapsy děravý, prosím tě. Ach, bože můj, no jo, já, to je taky tím, že se u mě neudrží koruna. Co?
0: Sexy?
1: To tedy v žádném případě, miláčku.
0: Tak, Kajíšku, já mám kabelku, mám, tohle mám, ty máš kapesník, máš,
1: jo?
0: Legitimaci máš?
1: Jo, mám.
0: Tohle peníze máš?
1: No samozřejmě.
0: Lístky máš?
1: No lístky, ty máš přece ty.
0: Jak to já?
1: Lístě.
0: Já jsem je přinesla a dala jsem je tobě.
1: No to bych je... No to bych je v té ruce musel mít.
0: Tak si z té ruky někam jinam.
1: Prosím tě, buď tak laskavá, nedělej se mě sklerotika, ano? Buď
0: to
1: tak laskavá, já mám přece paměť.
0: To nepotřebuju
1: dělat. No prosím, tady jsou, no ty to vidíš, no. Tady jsou, tak co je? Co jsi neděje?
0: Je sem, no, je zase někam dáš. No, kolik je ty hodin?
1: Půl osmi a pět minut.
0: No tak co blázníme, ono je to po 8, ale opravdu.
1: Jo,
0: no tak tady je napsáno 20 hodin, 17. dubna, pátek. No, tak jdem, pojď.
1: Ježiši Kriste. Ještě dnes se stanu Faustem a vyletím stropem.
0: Proč?
1: Tenhle blázinec se bude zítra opakovat znova. Protože je dneska čtvrtek.

0: Osladil jste si kávu, pane Bucela? Ano, děkuji. Já myslím, tuhle při kávě víc slyšeli takový rozkošný vtip.
1: A jo, no ale no. Opravdu výborný, pane Bucela.
0: Musíme povědět, pane Bucela.
1: To se zasmějete,
0: to máš pravdu, Ježíško. Ježíško, prosím tebe, neklepej ten popel na ten kobel.
1: Ne, já si dávám pozor, miláčku. No.
0: Tak ten vtip, no. Pane Bucela. Jistý muž, turista, jo, zabloudí v Karpatech.
1: No, prostě v horách, Magdi, v horách.
0: To je jedno, že jo, na tom nezáleží, jestli v Karpatech nebo
1: na Šumavě, nebo no, na Pradědu, prostě v horách.
0: Na tom, pane Bucela, opravdu nezáleží.
1: Ale to výborný,
0: myslím,
1: ale,
0: to bylo, no. Ježíšku, v Karpatech, víš?
1: No, dobře.
0: Tak zabloudí v Karpatech, jo, a jde tou nocí a najednou vidí spětýlko. Tak si to namíří k němu a tam objeví chalupu, jo? A v té chalupě, pane Bucela, bydlí sedlák se svojí ženou, jako manželkou, jo?
1: No.
0: No, a ten sedlák je starý, jo? A ona je pěkná, mladá.
1: A pěkná.
0: A mladá. A pěkná.
1: No.
0: Už se ale říkala.
1: Já vím, to se říkala už, no.
0: A teď oba už leží v posteli, pane
1: Ne,
0: ještě ne.
1: Ona manželka neumí vyprávět moc vtipy. Já to povím sám panu Bucalovi, jestli chceš, můžeš mě opravit nebo doplnit, Magdi, jo? Tak to jde turista takhle v Tatrách, pane Bucala, a nebo v Karpatech, to je jedno, a najednou vidí světýlko, jo? A ty, počkej, ten vtip začíná úplně jinak. Ty mě mailíš, Magdo. Ten vtip, hele, pane Bucala, on je výborný, ale on začíná takhle. Prostě je chalupa v Alpách, to je jedno, a tam žije sedlák se svou ženou. Ta žena je mladá, on je starý, on je vošklivý, ona je hezká, jo?
0: A hezká.
1: A mladá.
0: Mladá.
1: No já teď nevím, kde jsem přestal,
0: hezká.
1: Počkej.
0: Hezká.
1: Ty mě mailíš, Magdo. Jo, a oni tam takhle žijou, pane Bucala, v té kalupě. A nemají co jíst.
0: Jo.
1: Akorát mají hovězí konzervu, ale tu si šetří, aby jim vydržela do příštího trhu.
0: Jo.
1: A najednou na dveře buch, buch, buch.
0: Ale no, buch, buch,
1: buch. Buch, buch,
0: buch. No prostě pane Bucala zabuší na dveře.
1: Ten turista buší, no. No tak já říkám buch, buch, buch, je to veselý, ne? Co? No. A oni mu odevřou a on prosí o přístřešek, jo. A ten sedlák mu říká, že má jenom jednu postel a v té leží.
0: Oba dva.
1: No, oba dva. To může být docela příjemný, ne, pane Bucala, co?
0: Já na tom nic příjemného nevidím. To já bych pane Bucala například nesnesla. Když si představím, že někdo třeba kope ze spaní, že jo, nebo chrápe, to já bych nesnesla.
1: Miláčku, tebe se to netýká.
0: Ale Jiříčku, ty jsi říkal, že to může být
1: příjemný. Nepřerušuj mě,
0: prosím tě. Já jenom na tom nic příjemného nevidím a neklepej ten popel zase na ten koperec.
1: No a teď najednou v síni stojí turista.
0: Popelník jako kráva, on se do toho nestraší.
1: Turista stojí v té síni, jo? No. Najednou je v té síni a celý promočený je ten turista. A teď, že by potřeboval usušit a přespat a ten sedlák mu říká, že má jenom tu jednu postel a že by mohl spát v té posteli s jeho ženou.
0: Nechcete trošičku kávy?
1: Ale no tak Magdo, prosím, měl jako kafičko, když jsem v nejlepším, jo? No a že by mohl spát s jeho ženou v té posteli, nebo uprostřed?
0: Ne, Ježíčku, je to úplně jinak. Ty, pane Bucela, dejte. Ten turista má spát mezi sedlákem a jeho ženou právě vprostřed.
1: Jo, tak je to, hele. Je to jedno, pane Bucela, no tak...
0: No to není jedno, Ježíčku, jak to, že to... Na tom je ten vtip přece založený, že to není jedno, jak potom má tomu vtipu pan Bucela tady rozumět, pane Bucela, on to povím sama, helejte. Ten sedlák, jo, totiž ten turista, spí mezi tím sedlákem a jeho ženou. Prostřed a venku je bouřka.
1: Ale vůbec není bouřka, Magdo. Vůbec není žádná bouřka.
0: Promočenej.
1: No tak... třeba pršelo, no, ale vůbec není bouřka, oni spokojeně usnou, pane Bucela. A sotva usnou, tak ten sedlák se probudí a jde ven.
0: Opravdu jo? Nechcete kafičko?
1: Když zase s tím kafičkem a sotva je venku, tak Selka povídá.
0: Špatně.
1: Co špatně?
0: Špatně. Ona to řekne, až když jde ten sedlák ven po tři živote. Ode totiž ven třikrát, pane Bucela, to se mi na to zdálo co nejstěžnější.
1: Totiž, pane Bucela, on ten sedlák, hele. On ten sedlák se jde totiž podívat po kozách, jo? Jestli se neutrhli, jo?
0: Ale to není pravda, on je venku dlouho právě, dlouho. Ne. A mezi tím řekne panu Bucela, ne. Ta žena tomu turistovi.
1: Ale nic mu neřekne, sedlák vejde.
0: Nevejde.
1: Vejde, jenomže za chvíli zase odejde, pak se jde podívat po kozách.
0: A tu furt těma kozama trochu. A přitom zapomněl říct, pane Bucela, koukejte sem. Zapomněl říct, že ten turista má děsnej hlad.
1: No dobře, to...
0: A oni mají jenom kousek sejra.
1: Ne, jakýho sejra?
0: Kozího.
1: Ale oni mají hovězí konzervu.
0: Ale tu si šetří do toho příštího trudy, to říkal.
1: No ale pak si šli prostě do postele a sotva je ten sedlák venku, tak ta Selka strčí do turisty takhle a povídá, poslyšte.
0: Ale ona vůbec neřekne poslyšte, ona řekne pane Bucela. Ona řekne, teď by byla příležitost.
1: Ona strká do turisty, Hergot, a říká, poslyšte, Magdo.
0: Ale vážně zkazíš každý vtip.
1: Já zkazím každý vtip, ty zkazíš každý vtip. Ta ženská povídá, pane Bucela,
0: já vám to dopadu, ty bys úplně zničil pointu.
1: Povídám, když jsem ten vtip začal vypravovat, tak ho dovypravuju.
0: Vidíš to, jak si hloupej. Kdo ten vtip začal? Já jsem ho, pane Bucela.
1: To je fuk, pane Bucela, ale já ho dopovím, protože ty ho stejně nedáš dohromady.
0: Jo, a ty s tou svojí sklerózou, ty určitě.
1: Já povídám, že ho dokončím, tak ho dokončím. Jinak z toho chudák pan Bucela nebude mít požitek.
0: No, tebe posloucháte, pážiteček.
1: Magdo.
0: Slyšíte, pane Bucela? Magda. A takhle on, nervózní už je od jara, rozumíte?
1: No a čivinou asi, čivinou.
0: No tak to klidně řekni to.
1: To je neukáznilo své lehkomyslnost.
0: Dali to pozor, pane, jste
1: tvoje nehospodárnost.
0: Komplexy, řekni.
1: Ano, já to řeknu, tvoje komplexy.
0: A víš, jak tomu tvoje matka říká špatná.
1: No, maminku nech stranu laskavě. Kdo vzal všecko zpátky od advokáta?
0: Ne, pane Bucela, tohle skončila, říkal Magdičko. Já to mám taky.
2: Tomu turistovi říct?
3: Zvečera, zašera, až bude tma, my

0: napsal novou povídku, on si jistě rád vydělá. Tak, no, a v týže by byla tato věta. Já vám to pak dám, nemusíte si to psát. Stál ve dveřích, div, že došák na kliku, malý, ale přitroublý, někoho mi připomínal, nejspíš toho kreténa Alberta Otto Melička z Vinohrad.
1: No tak, pane inženýre, jak to držíte ten vysavač? To vypadá, jako když venčíte jezevčíka. Takhle to pěkně uchopte, hezky fest, ale s citem. No ale ne zase tak nízko, pane inženýre, to byste byl za chvíli utáhaný jak česáč melounů. No. Tak co, pane Pavlásek, jak vám jdou ty knedlíky? No, no, to víte, pane Pavlásek, ženíte se už po třetí, tak ať vám to konečně klape. No, hezky pěkně těsto, ručičku sem, hezky pěkně těsto vypracovat, aby se nechytalo vařečky. Nebo to zase budou minometní náboje jako poslední, no. Pane Pavlásku, nedá se nic dělat. Český stůl se bez knedlíků neobejde. Jestli ta vaše nová není z Havaje, tak se budete muset naučit i chlupatý. No. Dobře. Dobře, pane inženýre, no vidíte, jak vám to jde. To víte, těžko na cvičišti, lehko na bojišti. No, až si trošičku vyladíte formu, tak já vám do toho pustím prout. No. Tak, pane Vokurka, jak vám jde to mytí okna, ukažte. No, pane Vokurka, samý kocour. Pane Vokurka, když není nadání, musí být alespoň trošku píle. Loni jsme tu měli nějakýho Váňu. Strašně nehezkýho chlapa. No co nehezkýho, vošklivýho. Ten byl tak vošklivý, že když šel do zoologické zahrady, tak musel mít dva lísky. Jeden, aby mohl dovnitř, a druhý, aby ho pustili ven. Ale jak ten Váňa uměl mít sklo, no my jsme ho museli vždycky rychle umazat, aby nám lidi nechodili skrz. Ovšem, taky ten Váňa udělal party. Vyženil 3 velký skleníky. No. A vy jste, pane Vokurka, naopak, no tak, naopak ne, no ale jste docela pohlednej člověk. No tak neplačte, no. Jste hezký člověk, že? Ale kdo to ocení, pane Vokurka, když vás nebude skrz to okno vidět? No, tak se uklidněte hezky a pracujte dál, pak mi to ukážete, no. Tak co, pane Kšanda, máte to dost nakropený? Ale no, pane Kšanda, vy žehlíte hedvábí a žehličku máte naštelovanou na lněný plátno. Ještě, že není zapnutá, jinak bychom tady vyhořeli, no. No a jak to stojíte, pane Kšanda? No, co ten nápřah? No, to je žehlička, pane Kšanda, to je žehlička a ne hoblík, víte? Já vím, že vás to nebaví, no, ale dejte na mě, pane Kšanda, jakmile se oženíte, budete pořád muset něco žehlit. No, pracujte dál, no. Institut předmanželské výchovy, u telefonu instruktorka Brávková. Tak bohužel máme zcela plno. Jedině snad v příštím běhu, ano. No to chápu. Tak váš nastávající neumí přišít knoflik, no to, víte co, pošlete ho sem příští měsíc, ano. No zatím ať se učí navlékat nit, ano. Naschledanou, ano. Tak co je? Co je, pánové? Hodina ještě neskončila. Se mi zdá, že to všichni berete na lehkou váhu. Podívejte se. Vaše nevěsty řídí tramvaje, vedou podniky, učí, léčí, projektujou, programujou. Budou chodit domů s hlavou plnou starostí a nedopsaných referátů. A budou čekat co? Pohodu, pořádek, klid a večeři na stole. Myslíte, že vám budou štupovat ponožky? Nejenže to v životě nedělali, ale budou žasnout. Jak to, že vás to tatínek nenaučil? Ale zase, pane inženýre, zase špatně. Přece ten kartáč musí takhle přilnout ke koberci, jinak to není na nic, hezky takhle.
0: Vy jste báječná žena, paní instruktorko, takový už se dneska neroděj. Vy umíte vařit, šít, žehlit košile, leštit nábytek, vy umíte všecko. Já jsem se do vás zamiloval jako student. Čert, vem tu moji filozofku. Já si jdem u vás.
1: Pane inženýre.
0: Drahá, neříkejte mě.
1: Pane inženýre, vstaňte. Vstaňte, tedy vaše nabídka mi samozřejmě lichotí, že? No ale já už jsem přece jenom nějaký ten pátek vdaná, víte? A ten můj s prominutím je zrovna takový dřevo, jako jste vy. No, podívejte se na něj, no. Už po třetí opakuje. A ještě se ani nenaučil mít podlahu.

0: Dobré odpoledne.
1: Taky.
0: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Když jste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale když jste mě upravenou, ho ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu. Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ale asi nebudete zasloužilej, víte. Potěšení, víte, no, bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejové barvy nebudou lacený, víte, já to vím, já dělám všechno na voleji. Už má cholesterol, víte, a ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda to taky není ono, víte, to vypadá jako špenátovej nákyp. No, my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval dolní šiškovice, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
1: Já vás škrtím, milostivá paní.
0: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl
2: Otela? Ten kurníka. Víme, že zde v nejbližší chvíli zastihneme účetního Karla Vrábla, který se stal v celé čtvrti populární postavou. Udržuje si totiž kondici pravidelným běháním. Ano, už ho vidím, prosím, už se blížím. Je to on. Ano. Dobrý den. Soudruhu Vráble, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já jsem z Československé televize, prosím, mohl byste mi zodpovědět pár otázek?
1: Ale jo, co by ne?
2: No a nemohli bychom se na to zastavit?
1: Jo.
2: Jo, tak děkuji.
1: Ale já, mě už bude 55, abych se potřeba opřít.
2: No tak, můžete se klidně o tuto zeď.
1: Já nevím, tenhle barák ještě není zkolaudovaný. No. Já bych se opřel trošku o vás, vypadáte zkolaudovaná. No. Tak o co jde?
2: Ráda bych, kdybyste nám něco řekl o vašem režimu.

0: Který televize jste říkal, že jste?
1: Československá. Mě by zajímal váš režim od rána do večera. Kdy například vstáváte?
0: Takhle můj denní režim.
1: Denní, samozřejmě.
0: Tak kdy vstávám?
1: Ano, ano.
0: No tak já vstávám většinou ráno.
1: Ano.
0: Vstanu.
1: Ano.
0: Omeju se studenou vodou.
1: Ano, otužujete se, že?
0: Teplá neteče, opravujou nám kotel.
1: A potom?
0: Potom prej nám zase poteče.
1: Myslím, potom omytí patrně cvičíte, že?
0: Na co, já na nic nehraju, já prostě... Jak vstanu, omeju se, jo, tak do tepláku a hajdi ven, teďko, co mám dovolenou, běhám denně.
1: Aha, rozumím, jen tak.
0: Jen tak běžím 2 kilometry do nejbližší samoobsluhy. Tam...
1: Prosím.
0: Tam nakoupím housky a mlíko a běžím zase domů.
1: Ano, a uděláte si snídaní.
0: Ne, oběd.
1: Oběd?
0: Oběd, oni housky vozej až po 11.
1: Po obědě?
0: No tak po obědě běžím. To běžím ano. Buď k dceři do Motola, ano. Nebo za synem do Radlic.
1: Ano.
0: Syn potřebuje zpravidla peníze, dcera potřebuje volídat kluky, ona má 2 takový rošťáky nevycválaný, tak s nima hodinku cválám.
1: Nechtěli by vaše děti, abyste bydleli s nimi?
0: Jo, to by chtěli, to by chtěli obě.
1: No.
0: Jenomže dcera by chtěla, abych bydlel u syna, a syn zase, abych bydlel u dcery.
1: Žijete sám.
0: Jo, já jako hůl v plotě.

0: docela věřím. Ale řekněte mi, to běhání vám opravdu pomáhá?
1: No já věřím, soudružko, že mě pomůže.
0: Ano.
1: Podívejte, když jsem začal s tím joggingem, jo?
0: Ano, ano.
1: Tak mě akorát občas píchlo tadyhle.
0: No, a teď
1: no,
0: už?
1: A teď už mám astma jako hrom a klouby mám nad ranc, jo, a křečový žíly. Ale já musím, já už budu muset běžet, já si musím zvyšovat dávky a musím trénovat. Já si totiž, abyste rozuměla, chci na podzim vyběhat...
0: A já vím, nominaci, že?
1: Ne, invalidní důchod. Naschledanou.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Po čem jsou ty růže, matko?
1: Po 5 korunkách, mladej pane, po 5. Před hodinou čerstvě řezaný, no čuchněte si, jak voněj.
0: Já vám to věřím, ale já mám rýmu, víte.
1: Ale co? Rýma přejde, to já mám plotinky.
0: Ale...
1: Víte, co mi to dělá, když tady musím sedět takhle celý den na tom luftu? Hrdek, ale vy jste někomu... Strašně podobnej. No, tak kolik dáme těch růžiček?
0: No, já nevím, tak dejme...
1: Já nevím, šéfe, ale lichej počet, já nevím proč, ale kytek má být vždycky lichej počet.
0: Já vím.
1: 3 za 15, nebo
0: no, tak já bych
1: 5
0: si,
1: kousků já bych za 25.
0: No, 5 za 25.
1: Je, vy jste ale opravdu někomu strašně podobnej.
0: Ne,
1: ale jo...
0: Ne, to nejsem.
1: No, už vím! Vy jste děsně podobnej tomu, no, tomu Dvořákovi, no jo. Jak jste čas s tou Bohdalovou v televizi.
0: Ne, to ne, to já.
1: Jo.
0: To ne.
1: Jo. Jasně. Pane, já špatně vidím, ale vidím.
0: Ne, já.
1: Vidím, jak když jste mu dvoka vypadl.
0: Ne, já mu nejsem
1: jo.
0: podobnej.
1: Je, jasně.
0: Ne, nejsem, to jsem já, paní, to jsem já.
1: Pro pána krále.
0: To jsem já, ne.
1: Tak to jste vymysl. No, ale vidíte, já jsem hned věděla, že vás...

0: Jako od někud, no, my se promiňte, že jsem vás hned určitostí nepoznala, že, ale kdo by to byl řekl, že přijdete no. pro růzicky zrovna ke mně, je, a my jsou nakonec pro Jizinku.
1: Ne, ty jsou pro manžel.
0: My se vám vítku. My se vám vždycky celá rodina tak nasmějeme, že no, hlavně, když vás Bohdalka umeje.
1: Teda, nic, na ženskou to víte si.
0: Nic vedle, mistře, víte, na ženskou žádnej chlap nestačí. No, je, my vás no. máme rádi, ano, celá
1: jsem,
0: rodina.
1: To rád,
0: už, to i, rád. Už i malej fanouš, no jo. Jak vy dva jste v televizi, tak ho nedostanem do postele. On vám tleská i na nočníku.
1: Prosím vás.
0: Zajá.
1: Fanouš.
0: Landa. Panoušek.
1: To víte, děti.
0: Panoušek,
1: no. Na nočníku, to je
0: jo,
1: ne. A kolik je
0: bůh? Je 14. To povídám. Myslím, já jsem z toho celá zbakořená. To je jenom z té radosti, že vás no, vidím tak. živý. No. Tohle až já budu povídat Milče, víte, to je švagrová, ano. víte. My dvě si vždycky říkáme, tyhle dva psi by měli být v té televizi častěji.
1: No,
0: každý den ty umějí pobavit.
1: No, tak ono to nejde. No,
0: já vím, že to dá fušku.
1: No, právě,
0: něco
1: je...
0: jako vyšpekulovat.
1: No, to je
0: přitom jako...
1: To
0: my jsme vám vděční, no, mistře. My jsme vám vděční. My bychom pro vás, mistře, tak jak to říkám, jak to jsem, my bychom pro vás první, poslední. A já vás asi zdržuju.
1: No, ne,
0: že?
1: No tak
0: já, takových dáme těch růžiček.
1: No tak já bych
0: řekl. Víte co? Já vám je svážu všechny a je to.
1: Ale no tak co?
0: A je
1: pardon,
0: to.
1: A po čem jste říkala paní, že jsou?
0: Po 9 korunkách.

0: ještě to trochu přilákneme, počkej. Holčička bude hlavička jako kulička.
1: Cibulička.
0: Že vypadáš, jako bys měla svatbu dneska, ne před třemi lety.
1: Ale prosím tebe, ty mluvíš, jako bys byla před důchodem. Vím, že holka na tebe to ještě čeká, rozumíš? Já už to mám za sebou, ty jsi nevěstínka.
0: Až já se budu vdávat, tak budem jezdit metrem až do Pardubic.
1: Ale nesnaž se mě nakukat, že nemáš někoho v pás.
0: Ale no tak ještě, no tak to víš, že mám v mých letech, už musím jít.
1: Ale holka, on ti je takovej, víš, takovej váhavý střelec.
0: On je myslivec?
1: Ne, myslivec, dobrá od kosti, ale...
0: Tak řezní.
1: Ale ne řezní, ne na kosti, ale od kosti.
0: Jo, takhle, víš,
1: ale jakmile slyší o svatbě, tak víš, co dělá, předstírá padoucní.
0: To nemyslíš,
1: že tady se to všechno kolem rozvádí a sama nevěra, že se do toho nepožene a tak ze všeho mě... To nechtěla mi slyšet.
0: Co?
1: Dvakrát týdně dřívkyně za ručičku, takhle, víš, jako by bylo 18, no. A na sobotu a na neděli jezdí k mamince, už kolik let.
2: Ale podívej se, z toho si nic neděli, třeba jezdí za tou maminkou kvůli jídlu.
0: Ale to jsou na žrádlo.
2: No samozřejmě, pojďte se, jak se říká, láska prochází žaludkem, že jo? Mezi náma, ten můj, jo? Ten se chytil na svíčkovou. Ještě to všechno falešno,
1: víš? Tohle všechno už jsem vyzkoušela, víš, ale ten nosí v jedný kapse gastrogel, v druhý febichol a v aktovce zažívací sodu, ne? A kdyby to žraločí ploutve předkládala, tak ho neuctím.
2: Počkej, počkej, když on není na jídlo, třeba je na erotiku.
1: Ale...
2: No ne, no prej i takový mužský existujou.
1: Tady.
2: No tak hlavně prej v Itálii. Například ten můj, ten je ovšem víc na tu svíčkovou. No.
1: A ten můj je zase dobrák, víš, ale večerníček ještě nikdy neviděl dokonce. Sedne, stuhne.
2: Stuhne? No. Není on mrtvej? Zkus do něj vrazit dřevno. Ne, počkej, ale vážně, podívej se.
1: No.
2: Zkus ho vzít do nějaký rodiny.
1: No
2: to už jen do normální rodiny, že? Aby viděl tu pohodu, to štěstí, že? Počkej, jestli on nemá komplexy. To může všechno být věc komplexu.
1: A víš, že máš možná pravdu.
2: No jistě.
1: Vidíš, to mě nikdy nenapadlo. Lucka, prosím tě, kdybyste někdy měli náladu jako na nás, víš, já bych ho přivedla. A ty to umíš tak hezky vysvětlit.
2: Nám jako?
1: No, jako
2: no jistě, no. Já tě ho zpracuji jako těsto na štrůdlu, ten si jenom potáhne, rozumíš? No to skočí rovnýma náma, holka.
0: Jsme se zapozvědali,
2: jo, tak jo.
0: Podívej se, Lucínko, tak já až budu mít chvíličku, já ti zavolám a pojďte to domluvíme.
2: No, no, a tohle to...
0: Vyrovnáme to až potom na jedno.
2: To nespěchá.
1: No, tak je to dobrý. Hezky mi to udělala, no. A kolik ta říkala?
3: 7.
2: Je to možný?
1: 7?
2: Jo, a na všech. Za sebe 7. Ha, a Fanda nikde.
0: Pochopitelně. On je výročí svatby.
4: Paní, to se uklidní, já byl překvapený. Čepelko, se nemusíš zouvat, pan dopojí, jeho slava u nás se musí, může, co je zase s tebou?
5: No, nic.
4: No, už jen ten tón, to mě ohromně povzbuzuje. Maminko, pojď ti to uvědom si, že venku je dneska špička, takový provoz a toho smogu, to nevidíš na kok, my jsme si, víc, spekli dva baráky s hospodou. Dva baráky. No.
0: Dýchni na mě.
4: No, já tady budu jichat ten smog, já ti budu usilat pozdraví. Květiny jsme nesehnali, paž dneska neseženej žádný tyhle, tak jsme ti koupili aspoň tyhle ty kočičky. Pando. A sedni si, pando, a ty dávej něco na svůj
6: maličko z Lucínku.
0: Jestli byste nescháněli nějaký kočičky.
4: To vůbec ne, to je zajímavý, já ztrácím rovnou mám.
0: To nevadí, Bendo, hačni si, hačni.
4: Už Benoušku, sedni si, naše sladká maminka nám dá nějaký pohoštění, už to mohlo být maminko na stole. Benoušku, prošlo to dobře. Tak, kuk děti, tímto vínem jsme si připíjeli v den vašeho sňatku.
6: To byl hořčák, ten grát.
4: Ano, dovolte, aby ho pozvedl na vaše šťastné tříleté manželství. Tak, Lucinko, Fanoušku.
6: Ale tohle to ex, ať to zaučí, maminko.
0: To já nemůžu, abych se opila. Venou,
2: hej, moment. Děkujeme ti, Venoušku.
6: Venoušku, moc ti děkujeme.
2: Tehdy jsi nám odsvědčil tu naši svatbu. Boj. A my jsme ti za ní, Vendo, oba. Oba
6: nesmírně.
2: Nesmírně, Vitfando.
4: No za tu svatbu, vděčný.
2: No, no, no tak už si to nepovědět,
4: ne? Sedneme si, budeme mít přečo vyříklý zdole. Je to zajímavý, je to teprve 3 roky, Vendo?
2: No.
4: Mně už to přijde, kdyby to bylo 30 let.
2: No. Jak to myslíš?
4: No jako jak to strašně uteklo. Ten první rok.
2: Je ten první.
4: A ten druhý
2: rok. To byl rok milování, Vendo. No. Rozumíš? Fanda by mě bejval nejradši samou láskou. Ham, ham, snět,
4: vít. Ham, ham, to nebylo láskou, to bylo hladem, miláčku.
2: No tak on. Fanda dělá vždycky takový vtip.
4: No, jo, jo.
2: No, ale Vendo, když budeš nosit svoji ženušku na rukou, to přece vyhládneš, ne? Nech toho.
4: Tak. No.
2: Vyhládneš, viď?
4: To jo, to vyhládneš, samozřejmě, no, že
2: já
4: ano.
2: Jsem teda,
4: že by si taky nějaký hrabíček nebo něco.
2: To, já ti řeknu, já jsem uměla z domova, víš, jenom jsem lbávu. No, falešnou svíčkovou, víš? No, ale za to Fanda, víš,
4: za to já, no.
2: Ten neuměl vůbec nic.
4: Ne, já neuměl vůbec nic. Tak se jí pak zeptej, Venoušku, kdo to byl, co to bylo za mužskýho, co jí každý ráno nosil až do postýlky snídaně. Tohle to, tamhle to, šunčičku, počka, okurky vláku, no to jsem byl, já dělal furt vlastně jen číšníka.
2: No to bylo taky správný po ránu, takovou malinkou rozcvičku, ale já, Vendo, já poskakovala celý dny.
4: To je pravda. To no. Má pravdu. Ona poskakovala, růžový župánek, no, pantoflíčky, bambulky na pantoflíčka. Poskakovala, ale hlavně od ničeho k ničemu. To je domácnost, to se mně líbí, že si na to vzpomínáš.
2: Motýly taky jenom lítaj, že? A jsou ozdobou každé zahrady.
4: Ano, to je pravda, každý zoologický zahrady. Ale v domácnosti motýlek motýlkovi a máš z domácnosti paseku, kamaráde.
2: Ty tak křičíš, co je Vendovi, do toho Venušku
4: taky přece
2: děláme, víc, takhle.
5: Ale víš, Lučinko, nějak mě to všechno přišlo líto.
4: Tak nejest to líto.
5: Vy si tady prožíváte šťastné roky manželství, jako by vám je napsal Karel Hynek Mácha.
4: Kdo?
5: A já, chudák, každou sobotu co sobotu, sedím s dětkem Kušku a hrají ferbla a představte si, že švindluje, i když jde jenom o sírky.
2: Vendo, nikdy není pozdě. Udělej to jako my, víš? Božince.
4: No. To by ses musela napřed se mnou dát rozlíst, ale...
2: Ty ne. On vožen se.
4: No, on vožer se, no.
2: Ale vožen se!
5: Ale Lucinečko, já bych rád. Ale ta moje porad říká, podívej se kolem sebe, to jsou samé rozvody. Ale... No, holci do vdávání nechce.
2: To nevadí, hele, ty musíš přivést k nám. Víš, až tady na ní u nás dýchne.
4: Až tady u nás na ní dýchnem.
2: No, ty ne.
4: Proč?
2: Šla k zemi.
4: Ale prosím, jsem plný smogu.
2: Já dělám takový legrace, víš. Až tady u nás na ní dýchne to štěstí.
5: A víš, že máš pravdu? Luci?
2: No.
5: To je jako by jí vysypal cestu k našemu sňatku růžemi.
2: Ty jsi to řekl.
5: Na mozuši.
4: To musí být. Takový vlastně nepíšící básník.
5: Ne,
4: růžemi.
5: Ne, ta moje kočička, no. To musí být, to vaše štěstí.
2: No, na mozuši. Ano.
5: Podívejte se, já bych je... Je, počkej, Lucí. No. Já bych si zavolal.
2: Já bych ti to tady...
5: Je, děkuji ti, Lucínku.
4: Zavolej si,
2: no jistě. Zavolej si, se vůbec ptáš.
4: Až uvidíte naše štěstí, že byste nad náma dělali takový výhlídkový lety. Jak se do toho hrne, když skončí jako já pod pantoflem, prosím tě.
7: Haló, tady Venda. Ne Jenda, Venda. Kočičko, můžu? Aspoň na chviličku. Prosím tě, pěkně.
4: To má zkusky nezakomínat.
7: Ano. Písknu dole, samozřejmě. Za chvilku jsem tam. Tak papa, pa, kočičko, pa.
2: Je to dobrý.
4: No tak konečně, budeš za kočičko.
5: Já bych ještě jednou pozvedl číši.
2: Ano.
5: A připil na další šťastné roky vašeho manželství.
4: Jsi strašně roztomilý.
2: No.
5: Jenže já už budu muset...
2: Já bych ti navila ještě...
5: Já už budu muset skutečně jít.
2: Jen si vem, Vendo, jen si...
5: Nevadí vám to, že vás tak brzo opouštím? Tak.
2: Já bych si to...
5: Děkuji mnohokrát. Tak, fanoušku, měj se moc dobře. Nazdar, shledanou. A Lucinko, Lucinečko, já skutečně přijdu. Já s tou svojí přijdu, aby to všecko viděla. Na vlastní oči, to vaše štěstí. Tu lásku. Tak, pa, Andro, nazdar, Lucinko.
4: Pa. Koukáš si, že si v podělé hřeby, že neupadl si.
2: Ty si budeš číst?
4: Jo! Co jinýho mám dělat, když sežrám všechny chlebíčky?
2: To je tedy zajímavý. Tak my máme výročí svatby a
1: On si bude číst, výbor.
8: Cowboy James Lowe.
1: Panousi.
8: Já jsem tě jednou pro vždycky prosil, Lucinko, aby tohleto s mě už nikdy nedělala.
2: To je taky zajímavý. Není to dlouho, co jsi se sám lísal a najednou na tebe nesmím ani...
4: Já jsem se lísal. Tvá maminka mě chytla do sítě, jak rybu.
9: Panousiku, tohle jsi měl vždycky rád.
4: Já jsem ti řekl, abys tohle mě nedělala. Prosím tě, buď takhle schová, nejsem žádný ratlík, abys mě furt někde se trboušala za ušima.
2: To je fakt.
4: Já jsem inženýr.
2: Ratlík nejseš. Ty seš spíš... Reforma na pneumatiky.
1: Pando, mě to jen tak ulítlo. Pando.
8: Pane Cowboy Cíku. James Lowe si připíjal pištol.
2: Pane Cíku, pojď sem, dej mi to kolo, sem ho javinku, dáš mu sem tu javinku a budu mi výročí.
4: Prosím, dej mě pokoj, Lucie, je přece kvůli tomu, že máme výročí, tak ty mě neudomí se javintu, ty.
2: Sprostáku.
4: Já jsem sprosták, ty mě lámeš obratle, já jsem sprostej.
2: Já se ti na tvojí javinku šišatou.
4: No.
2: A stejně nechceš, abych to viděla, že se ti dělá pleš. Dělá.
4: Mně se dělá pleš. Tak to si to tedy přehnala. Podívej se na ty vlasy. Podívej se na to, kamaráde. Já bych mohl dělat reklamu na rejžáky. To si teda přehnala.
2: Jen se moc nehoď. Začne se ti tady dělat pleš. Vlásek po vlásku ti začne vypadávat a pak budeš mít hlavu jak mosaznou kliku od dveří. Budeš moc dělat po ránu. Rozcvičku s panelem, poský bez ovce, celý ani vlásek tam vlásek se rozcvičí.
4: Hola, haló? To jsou bohnice? Prosil bych okamžitě doktora Plzeňáka.
2: Víš, co je výborný?
4: Ano, mám tady takovou paní, který...
2: Trošku vodičky, vodičko.
4: Pane, co mám tady takovou paní, která... Bývá strašně výročí.
2: Já tě nenávidím. A budeme špatně, pak já se opiju, pak já tě nenávidím a opiním, mi se špatně. Všechno vypiju.
4: Podívejte se, Červenková. Na svobodná Červenková. Na tohle to pouští. Na celém světě. Na celém světě z vojny a mezi náma je konec. Že těmhle výročím Hergot nevyrábějí gumový knihy. Teď mě se to chtěl skoro zložit.
2: Pando.
8: Doktor James Lowe si...
2: Pando, pošť. Nebudeme se už hádat.
8: Už on.
2: Hele, panoušku, co řekni si, co chceš? Tvoje holčička ti všechno udělá. Pojď, Pando.
4: Holčičko, prosím tě, po tomhle, co jsi mě tady udělala, už mě dej, prosím tě, pokoj!
2: Pando.
4: Pada!
2: Panoušku, hele, budeme si číst jako oba.
4: Prosím tě, říkám ti dejně pokoj a číst nemůžeš, přece detektivku od prostředka. Sedí si, lásko, mě bydně, pokoj!
2: A budeme si číst časopis. Boba, od začátku. Pojď, tady.
4: Dělám to jen kvůli tvý mamince, nebo chce.
2: Pojď, já jsem si vypočila starý časopis od Kušky, víš?
4: Od koho?
2: Od Kuželky.
4: Ty si půjčeš časopisí od toho zprostáka Kuželky? No. Kuželka, kdo se vás o to prosí?
2: Kuželka totiž po večerech nečte, víš?
4: Kuželka totiž vůbec nečte, pač je negramot. Tak si už, prosím tě.
2: Fanoušek nám na Kuželku žál.
4: Oh, co by měl na toho, na Kuželku? Na fešáka vysmrdlýho. Čti.
2: Tak prosím, tady má zaškrtnout právě tuhle anketu, jo? Jak se umíte mít rádi, to je ta anketa.
4: Jo, tak, bude to něco erotickýho. No tak, to Kuželka přeslabikuje. Pardon, Kuželka, to jo, když jde o
2: nějaké
4: šuračínky, tak to Kuželka přeslabikuje. Čti.
2: Líba, ne, počkej, tadyhle první je. Dovolil byste, aby vaše žena pracovala v partě zeměměřičů?
4: Kde?
2: Zeměměřičů. Ano, no, 6 bodů,
4: šena.
2: 2 body.
4: Volovina, ale. Proč bys ty měla pracovat v partě zeměměřičů?
2: No to tady nestojí, prosím tebe, tak tak. Dovolil bys si, abych v té partě pracovala, nebo ne?
4: Kdyby ano, tam dělal ten erotoman Kuželka, tak samozřejmě ne.
2: Ne, ne, tak to máme. Počkej, ale tady o Kuželkovi nic nestojí, tak... to je 0 bod. To je nula bod.
4: Pokračuj, ale prosím, já jsem celý
2: zákaný. No ne, to pro tebe není moc příznivý.
4: No, proto to není příznivý, mám nula bodu, no tak prosím, co pokračuj dál, říkáš laškava.
2: No, prosím, dva. Líbáte svoji, to je hezký.
4: No, pokračuj.
2: Líbáte svoji ženu rád?
4: No.
2: Říkám, počkej, dávaj pozor.
4: No, poslouchám.
2: Líbáte svoji ženu rád za ucho? Ano, 4 body, někdy 2 body, ne 0 bodů. Co?
4: Já nechápu, proč bych tě měl líbat za ucho. Po 3 leté manželství, proč já bych tě měl líbat za ucho?
2: Třeba to mám ráda.
4: Třeba... Yeah.
2: Co je?
4: Yeah. A moment. A co si od jak živa říkávala? Že jsem byl tvůj první muž.
2: No.
4: Že jsi přede mnou nikoho a nikdy neměla. Tak jak víš, že by ti dělal dobře, kdyby tě líbá za uchem? Jak víš, že ti dělá dobře, když tě někdo líbá za uchem?
2: Já povídám třeba.
4: Říkaj mě třeba. Ty říkala, dělá mě dobře, když mě někdo líbá za uchem.
2: Já jsem řekla třeba.
4: A to takhle a mlč.
2: Třeba za uchem.
4: Kuželka je u mě blbec, doufám, že mě slyší, že není zase někdo ženskýma.
2: Ticho.
4: Tak si kuželka nechá. Tak. 6 bodů blbec, ať si to nechá, tady má ten časopis, další
2: to udělá.
4: A
2: já jsem si to vypučila, pojď sem, pojď sem, tak já ti teď něco řeknu.
4: Pojezd, buželka.
2: Facka. Ne, 6 bodů. Yeah. Jedna, za ucho, třeba, to budeš mít rád, třeba. A to je dalších 6 bodů, že za 6 je 30 bodů mám.
4: Kdy se na mě?
2: Já mám 30 bodů.
4: Já tě zabiju.
2: Já tě zabiju.
4: Rozběsněný o mufloně. Já tě
2: zabiju.
4: Já chtěl být přes...
2: A to!
4: To víte, jak se mají bavit bezdětný manželé, tak tady tančíme. Že jsem šákanej, nekoukejte, my jsme prali.
2: My jsme prali. No.
4: Podívej, kdo přišel.
7: Tak to je Boženka.
2: Ježiš. Vende.
4: Nazdále.
2: Božka. Tak to jsi si ta kočička?
7: Ano, to je
2: jo?
7: Ta kočička.
2: A ty jsi ten dobrák od kostu, jo? Co jezdí každou sobotu a neděli k mamince? Dobrý, já potřebuji smětka, ale tebe ne. Pojď sem, Božka.
10: Že mi dosvědčí, co? Proč to bude tomu tyranovi? To bude tomu... Au! Tyranovi, který ve mně...
2: Božka, ty to znáš. Ty mě znáš.
10: Který ve mně 3 roky ubíjí veškerý ideály, to tam ještě rozumíš.
7: Já mám pocit, že jsme přišli nevhod.
2: Nevhod, ale vhod. Božka, pojď.
10: Ano, kam?
2: Já mám v kuchyni. Ulitou... Trašku Božele, a tam já ti vysvětlím, co jsou to mužky, žádný si do kvartíru neber, já ti jedno řeknu, on nejezdí vůbec s Vanouškem,
4: a já ti něco povím, Venoušku, do ničeho se nežeň, buď rád, že máš toho ferblovýho starýho kušku, protože některý ženský jsou všecky stejný a šup do špajzu.

0: Dobrý večer, pane Plecitý.
1: Dobrý večer, ještě lepší, paní Žáčková.
0: A cože tady tak sedíte na kufru, co?
1: No, sedím tady na kufru, vám taky nic neujde, paní Žáčková.
0: A já vím, vaše paní není doma, víte, a vy jste si zapomněl klíče, co? Co? Jste byl asi na služební cestě, že jo? Víte? A nebyl, já to vím. Jsem vás viděla ráno v mlékárně.
1: No.
0: Asi se chystáte, víte, ne, že bych vyzvídala, že, ale jedete někam, víte. Jedete asi, co? Někam.
1: Já vám to teda řeknu, paní Žáčková, stejně byste se to dověděla. Já jsem přišel normálně domů z práce, jako vždycky.
0: Jo.
1: A ten kufr stál tady před dveřma.
0: Aha, to jo. Takže to není váš kufr. Co?
1: To je můj kufr, je. Paní Žáčková, v tom kufru jsou moje věci.
0: To jo, a vaše paní?
1: Ta ne, ta je v bytě zariglovaná.
0: No, pane Plecitý, teda s dovolením, že se tak sedám, jestli tomu dobře rozumím, tak ona vám snad tím chce naznačit, co? Cože jo?
1: No, to já nevím, paní Žáčková, možná, že mě tím chce něco naznačit, ale no, fakt je, že mě vyhodila.
0: No, je to bylo možný, teda, pane Plecitý, takovýho poctivýho, slušného, pracovitýho člověka, no, to mi řeknete proč? To mi to řeknete.
1: Jestli to nebude ten nepřekonatelný odpor, paní Žáčková. Ona měla v poslední době žena takový podivný, jako já bych řekl, vachrlatý poznámky.
0: Vachrlatý, no. To chci být.
1: Já jsem se třeba tuhle ráno oholil, jo, vždycky, já jen tak z hlouposti povím.